0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jo, já být policajt. A říkám si, jo, o ty s takovým fárem tady jedeš, jo, a SPZka za desítku, a pojď sem, kamaráde.
2: A moc se mi líbí zpráva, kterou jsme dostali od Nelly.
3: Chci vám poděkovat, jsem zrovna akorát měla kontrolu, policajti se smáli, až by paní jíte, že posloucháte Kiss, my totiž taky, a smáli se, mávali, takže super, moc vám děkuju. A ještě si poslední kterou písničku budete hrát a normálně si vás aj tam zapli, jako jo.
4: Hezký. Jo, to je krásný.
5: Nelčo, tak to 5 kilo, co by ti vzali, nám pošli, jo?
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: z Balte kufry a odleťte s Kisem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
1: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
2: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Mám pro vás připravenou velkou nádobu s vodou a vy budete soutěžit, kdo déle vydrží pod vodou.
2: Pokud si vsadíte na toho správného, kdo déle vydrží, tak vy vyhrajete. Vsaďte na Patrika.
3: Ne. Ani náhodou.
1: Jo. Patriku, tvoje poslední slova?
2: Radím vám dobře. Vsaďte na Romana.
1: Yes. A ponořit. V tuhle chvíli Roman a Patrik mají hlavy opravdu pod vodou. Roman je nad vodou. Na koho Renča vsadila?
4: Roman.
3: Ne.
4: Jo.
3: Proč já nevydržel o 3 vteřiny?
5: Ahoj Romane, doma taky takhle hulákáš, proč já nevydržel o 3 vteřiny víc?
0: Raníky od 6 do 10.

0: další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Co je korfbal?
1: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
0: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
1: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
0: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: odstartoval tím, že se mrkneme na to, jaké nás čeká dnes počasí. Ani já sám nevím, bude to překvapení, přichází naše meteoroložka.
1: Radio Kiss počasí.
2: V neděli očekáváme polojasnou nebo skoro jasnou oblohu. Během odpoledne a večera od severozápadu oblačno až zataženo. Foukat bude slabý proměnlivý vítr a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni Celsia.
0: Jak se máte? Jak jste se měli celou noc? 210 320 323, než se někdo dovolá. Koukám, teď tady pípla hlasovka, tak počkej, já se na to mrknu, na tu první ranní apku od vás, od posluchačů Rádia Kiss.
3: Já vím, že tam seš, piješ kafe, ale tady je taková nuda, já už tě chci slyšet, už něco řekni, be happy, nějakou příhodu, čus.
0: Teď jsem přijel, v 7 ráno, příhoda, nemám žádnou, jo, mám příhodu. Cesta do rádia vždycky mě zazdrhne několik semaforů, dneska nesvítila ani jednou červená, pouze zelené. Padalo to tam, skákalo to tam, jako kdyby věděli, že potřebuju být v 7 v rádiu. Tak to je příhoda. Lepší aktuálně nemám, ale postupně já si vybavím, protože jsem zažil včera na večírku, který se konal kousek od vodní nádrž Želivka, spoustu věcí. Tak počkej, kdo pak je s námi dál? Haló?
4: Ale Martě, tady Lipy.
0: Jak, co jsi zažil ty? Nějakou příhodu nám řekni.
4: Prosím tebe, příhoda, včera jsem kopal studnu.
0: To je zajímavý. Ty jsi takový vlastně Bruna, starý Bruna. Studnu si kopal.
4: Takový, může být.
0: Může být, může být. A potřebujete vodu, už vám došla voda, nebo?
4: No, jenom takový úpravy.
0: Úpravy jste dělali, tak to jo. To on tak já taky dělal, starý Bruna úpravy na baráku právě, aby, víš, a na tom pozemku. Ne?
4: Nevím.
0: Ty jsi neviděl studnu?
4: Ne.
0: Aha.
4: No já tak jsem nepolíben v tomhle.
0: Ty jsi nepolíben tímto dílem seriálu Majora Zemana. Aha, tak to,
4: tak.
0: Tak to jo. Tak to nevadí, to nevadí. No takže studa dobrý prostě.
4: Zatím. Tak zatím jo. Se to vyvíjí.
0: A dneska budeš taky něco dělat, nebo máš dneska nohy nahoře?
4: Ne, dneska jsem stával v 5 ráno.
0: Ano.
4: Kouk jsem se na motorky, Filip třetí, takže super, gratulace. A pak jsem zdravil na ryby.
0: Tak tě zdravíme na rybičky, ať berou.
4: Děkuju.
0: Čau, zdravíme.
4: Krásný ráno všem, ahoj.
0: Tak aktivní posluchače máme, koukají na motorky, kopou studnu, jsou na rybách, je, to je hezký. Do třetice, kdo pak s námi po ránu stává?
5: Dobré ráno, Aneška.
0: Aneška, jaký krásný, zvučný ženský hlas. Aneško, co ty, proč jsi po ránu zůru v neděli v 7?
5: Já jedu do školy akorát zrovna.
0: Co máte za hodinu první?
5: Já se dělám rekvalifikační kurz na manikuru, pedikuru.
0: Aha, tak to je takový. To je takový, no. Já jsem čekal, že říkáš, že máš češtinu a vy máte...
5: Ne, to už ne.
0: Vy máte dneska první hodina, jak pracovat s pilníkem, druhá hodina, jak nabarvit nechtíky, co?
5: Přesně.
0: Takhle, to jsou příjemnější. Příjemnější podle mě předměty, než kdyby jsi šla do běžné školy.
5: Jo.
0: Já jdu do školy, já se jdu učit dělat manikuru, pedikuru v neděli ráno. Počkej, to mě pobavilo. To si rozsekala. Tak ahoj!
5: Díky, ahoj.
0: Ahoj, čau. Ty krásno, co všechno naši posluchači dělají v neděli ráno. Mě to udivuje, ale to je super.

Nádherné ráno, 7 hodin, 12 minutek, někde ještě je mlha, ale mám pocit, že to se změní během pár okamžiků, stejně jako včera. Vypadalo to bídně po ránu a jaký krásný den jsme včera měli, tak zhruba nějak ve stejném tempu to bude i dneska. Pokud je mlha, nebojte, když tak víc foukejte. Když bude mlha, foukejte, ať se odfoukne, jo, a bude zase sluníčko, nebojte. Každopádně takový krásný den, to by bylo škoda ho trávit doma. Máme pro vás opět spoustu tipů a nápadů, kam vyrazit. Budem to do vás postupně hrnout. Já jen tak jako namátkou, jo, co jsem pro vás tady vyštrachal během toho, co jsem zapnul počítač. Přátelé, probíhá čokoládový festival. Probíhá festival plný polévek. Probíhá Strudelfest a také topinkové hody. Já vím, je to všechno o jídle, ale jako vemte si topinky, strudel, polívky, čokoláda, takový netradiční jídla a jakou udělají radost. Tak postupně na všechny tyhle ty akce vás budeme dneska zvát. Jestli máte i vy nápad, kam vyrazit, tak apka Kisu, nahrajte svůj vzkaz a pozvěte nás, protože rádi odvysíláme a rádi tam pošleme i naše posluchače na to či ono místo. Robbie Williams, taky Criss Cross Amsterdam, to je další muzika, která vám bude dělat potěšení takhle hezky pěkně po ránu 4. října, kdy má svátek František. Tak jestli nějakýho fanouše máte ve svém okolí, tak ho obejměte, dejte mu pusu hudlana a řekněte mu vše nej.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: My vás zdravíme z rádia Kiss. Teď 7 hodin 20 minut je 4. října a to je Mezinárodní den zvířat. A přichází Terka s tipem pro celou rodinu.
2: Oslavte Mezinárodní den zvířat v ekocentru Zahrada Mladá Boleslav. A na co se tam můžete těšit? Čekají vás přednášky, ukázky zvířat, tvořivé dílny a rodinné aktivity po celý den.
1: Děkujeme. Já si myslím, že děti zvířátka mají rádi, takže pokud se rodina rozhodne vyrazit za zvířátky dneska, tak bude samozřejmě dobrá nálada, protože děti to ocení a když budou spokojené děti, tak bude spokojená i maminka s tatínkem. To je úplně jasná věc. No a tím nekončíme, protože se ozývají naši posluchači a chtějí nás pozvat na mňamku.
3: No, já bych chtěl kysáky pozvat dneska do Litomyšle. Je to až do 18 hodin do večera, je tam jakýsi festival čokolády, takže já sám nevím, co tam všechno jako bude, ale asi to bude zajímavý, jako festival čokolády, to by mohlo být dobrý.
1: Na jednom místě čokolády, pralinky, dorty, makronky, karamel, káva, čaj a další delikatesy. Prostě netradiční chutě na jednom místě. Ono se řekne čokoláda, ale mohou to být i netradiční chutě. Takže přátelé, ještě dneska vás čeká den plný sladkosti a to ve východních Čechách. Je to Litomyšl, takže pokud máte rádi sladké speciality, měli byste být u toho. A navíc koná se to úplně poprvé v prostorách zámku Litomyšl a ten sám o sobě je nádherný. Takže pokud chcete si užít dnešní sladký den v Litomyšli, udělejte si výlet, má být sluníčko, k tomu ta čokoláda. Já si myslím, že i tady se bude líbit nejenom dospělým, ale také dětem. Tak jestli máte i vy skvělý nápad, jak trávit neděli, třeba tohle všechno přebijete a třeba přijdete ještě s nějakým lepším nápadem na nějaké lepší místo, kam se dá zamířit v průběhu 4. října. Teď míříme za muzikou, za okamžik Headway z 90. a také Robin Schulz.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.

0: z Balte kufry a odleťte s Kisem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
1: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
2: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

Dobré ráno, máme pár minutek po půl osmé. Včera se dělo neuvěřitelné množství akcí, tak jednak já jsem měl vystoupení na Vysočině, takhle pro někoho to jsou střední Čechy, já říkám Vysočina, lomeno střední Čechy, je to na hranici. Já byl v Blažejovicích včera, přátelé, tam se včera psali dějiny, diskotéka a tak dále. Potom v O2 Univerzum měla narozeninový koncert k 50. narozeninám Monika Absolonová a v O2 aréně byl ASAP Rocky. Já jsem si uvědomil, že jsem všude viděl billboardy ASAP Rocky show v Praze a nějak mě to jako netrkalo. Až teprve včera jsem říkal, počkej, to je ten ASAP Rocky, to je ten manžel, počkej, on asi není manžel, a je to partner minimálně, je to partner Rihany. On měl včera koncert vystoupení v Praze, partner Rihany, a vlastně oslavil své 38. narozeniny, protože jemu přesně včera bylo 38. Se to krásně propojilo. Tyjo, Monika, ale vidíte to, Monika Absolonová slovela Padio v O2 Univerzum a hnedka vedle přes chodbu rapper z Ameriky ASAP Rocky slavil 38. Třeba se tam někde vzadu už a ten potkali. Že to je propojený, že jo, v O2 aréně. No nic, tak takovouhle včera slávu jsme měli, ale já bych jako nechtěl zapomínat na ty Blažejovice, protože tam, přátelé, včera byl mejdan na Vysočině, kde já jsem si dokonce jako honorář odvezl. Já to, přátelé, nemůžu říct. Já to řeknu až později. Já se stydím. Kygo, dobré ráno.

Skvělej Ed Sheeran s písničkou Shape of You, bez 10 minut 8. hodina radí. Ladíte Radio Kiss a teď bych chtěl hovořit k těm, kteří rádi jezdí do Tater. Tak pozor, od zítřka se cesta do Tater slovenských Velehor zkracuje o zhruba, já tak jako typuju, 20 až 30 minut, protože Slováci otevírají po strašně dlouhé době nový úsek dálnice kolem města Ružomberok a pokud to znáte, pokud jezdíte tímto směrem a do Tater, tak víte, že právě tady se vždycky stojí hodně v kolonách, že pokud se celá cesta projede na pohodu, tak u Ružomberoka to vždycky vázne, ta doprava. A teď to pohodlně objedeme po dálnici, takže já si jako osobně myslím, že ten úsek, který je aktuálně připraven na otevření té slovenské dálnice, že opravdu cestu do Tater může zkrátit 20 minut, v lepším případě i o 30. Já to snad pojedu vyzkoušet a zajedu si do podzimních Tater. Prej tam mají ale nějak strašně drahý parkování. Prej tam chtějí za normálně vjezd na parkoviště 20 Eček. Nevím, jestli to je pravda, ale někdo mi to říkal, tak asi jo. Bláznic.

0: Pátky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, aktuálně neprojedete po dálnici D1 mezi 29. a 21. kilometrem, protože v tomto úseku je uzavřeno ve směru na Prahu. Je to z toho důvodu, že v omezení na Šmejkalce se srazil nákladňák s dodávkou a zřejmě to tady bude na delší dobu, než se všechno vyprostí a dá se to všechno dokupit. Tak si počítejte. Dálnice D1 od 29. kilometru neprůjezdná až po Mirošovice. Je potřeba využít objízdných tras. Děkujeme.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Představte si, že jste profík na podvody. Máte v hlavě plán století. A pak se všechno totálně pokazí. Přesně v téhle brindě je Lucky. Anya Taylor-Joy, podvodnice, která se zaplete do pořádně velkého průšvihu. A najednou po ní jde FBI i banda hodně nepříjemných týpků. Je to rychlý, napínavý, místy dost černohumorný a hlavně pořád se něco děje. Takže jestli chcete seriál, u kterého si řeknete ještě jeden díl a pak zjistíte, že jsou 3 ráno, Lucky je přesně pro vás. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: počasí.
1: V neděli očekáváme polojasnou nebo skoro jasnou oblohu. Během odpoledne a večera od severozápadu oblačno až zataženo, foukat bude slabý proměnlivý vítr a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni Celsia.
2: Bylo 8, ladíte Kiss, já jsem Martin Hovorka, přeju vám krásné nedělní ráno, mám pro vás Roberta Milese.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Kiss v O2 Areně. Millennium Explosion.
1: Přátelé, milí posluchači Rádia Kiss, přesně za 7 týdnů už bude po letošní O2 Areně. Přesně tak, za 7 týdnů bude neděle ráno, po tom velkém večeru, kdy Rádio Kiss ovládne O2 Arenu. Takže se to opravdu blíží neskutečným tempem. Už 21. listopadu v sobotu Rádio Kiss v O2 Aréně a s námi ten světový program, ta světová show Millennium Explosion. Celé se to jmenuje Rádio Kiss Millennium Explosion. Vstupenky se prodávají, rychle to mizí a to jsme ještě navíc přidali další dvě jména. Jedním z nich je Sigala, anglický DJ a producent par excellence, kterého jsme si chtěli pozvat už dlouho. Pořád jsme se míjeli v termínech a konečně to klaplo, zazvonilo letos 2026. Takže Sigala, Safri Duo, Puffendorf, Brooklyn Bounce, Ingrid, já vás napínám, ATC, prostě Košín, prostě to je line-up jako blázen. Tak se na vás moc těšíme. 21. listopadu v O2 Aréně a aby toho nebylo málo, tak ještě DJové a moderátoři Rádia Kiss. To zas bude show!
0: Rádio Kiss Millennium Explosion.

0: pražském Karlíně dneska probíhá festival polívek. Cibulačka, americká hutná polévka s grilovaným sendvičem tam bude, taky česká česnečka, i držkovka, nebo zelňačka, či kulajda, eventuálně bramboračka. Prostě si máte rádi klasické české polévky, ale i ty polévky světové kuchyně, tak...
1: Kiss Active Weekend.
0: Tak musíte dnes na Karlínské náměstí. Celé to startuje v 11 hodin dopoledne, končí kolem 6. večerní. Schválně mi teďka cinkněte, jakou máte rádi polívku. 210-323-323. Když už se teď bavíme o tom, že v Karlíně je dneska polívkování 2026, tak kysáci, jednoduchá otázka, jaká polívka je ta vaše nejoblíbenější? Já třeba miluju hráškovou, nebo někdo tomu říká hrachová polívka. Když je to dobře ochucený, nachucený, tak je to prostě geniální. Ale třeba i další z našich posluchačů miluje nějakou tu svoji polívku. Kdo pak je na telefonu?
2: Dobré ráno, ahoj Martine, tady Petra.
0: Tak co?
2: Peť. Já miluju česnekovou, ale krémovou.
0: Česnečka krémová, píšeme si. Jo. Děkujeme, ahoj.
2: Výborná.
0: Výborná, ahoj. Po chutě si uděláme. Kdo pak je s námi dál po rádu?
3: Ahoj, tady Jirka.
0: Jiříku, co to je, jaká je tvoje oblíbená polívka?
3: Já nedám dopustit na gulášovku.
0: Gulášovka, pozor, prostě co Čech, to poctivá česká polívka. Gulášovka. A do třetice, kdo pak je s námi v éteru po ránu?
4: Ahoj Martine.
0: Ahoj.
4: Radím u telefonu.
0: Radíme, pověs nám ty tvoji oblíbenou polívku.
4: Samozřejmě držková.
0: Držkovka, tak máme od všeho něco. Děkujeme a měj se krásně, ahoj.
4: Taky, ahoj.
0: Čau. Takže do Karlína dneska na polívky, všechny tyhle ty polívky, o kterých mluví naši posluchači. Hrášková, krémová, gulášová, česneková, krémová, držková, všechno tohleto tam budou mít. Tak a protože dneska je den zvířat, tak probíhá také výstava broučků.
5: Zveme vás tento víkend na prodejní výstavu brouků a motýlů hned vedle pražského obchodního centra Arkády. Uvidíte tam brouky a motýly žijící na zemi a zároveň tam můžete zakoupit odbornou literaturu a entomologické pomůcky.
0: Kapela Beatles tam prý bude mít autogramiádu.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Přátelé, věřte tomu nebo ne, je to od Skytech a Headhunters a písnička se jmenuje Kundalini.
2: A to už je to Hej Šašo, ten název?
3: Ne, ale je to tam, dobro.
4: Ne. Teď něco uslyšíte a vy tam hledejte něco českého.
2: Pitomí dáme na kule?
4: Niko, jak to slyšíš ty?
1: Někdo nadává na to, že jsou kůly pitomí a káry na dvoře.
4: Kůly pitomí, káry na dvoře.
2: A jo!
3: Je to dobrý.
0: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

Tak co už jste dneska četli ty internety po ránu, kysáci? Pokud ano, tak jste viděli asi nejzásadnější zprávu tohoto víkendu českého showbiznesu a to, že Eva Farná a Martin Chobot definitivní konec manželství. Wow. To by nikdo nečekal, ještě třeba včera, že takovouhle informace se v průběhu víkendu dozvíme. Eva Farná a její manžel Martin oznámili na Instagramu včera v podvečer, že po 13 letech společného života pokračují každý zvlášť. Uzavírá se tak vztah, který se zrodil z dlouholetého přátelství a společné práce v hudební branži. Tak to je tak, když si taháš práci domů, no. Jako kdyby chodila Eva s malýřem pokojů, tak ten by ten vztah ukončit nechtěl. Oni asi zřejmě s tím Martinem, ta Eva, byli v poslední době na ostří nože. Tak toto je to řešení.

0: Přátelé, celá tato kauza, no to není kauza, ale prostě rozchod ukázal, že i v showbiznesu se dá velký rozchod, rozvod zvládnout s obrovskou grácí, bez špíny a s čistým štítem. A Eva Farná s Martinem Chobotem ukázali, že i když láska vyprchá, hluboké přátelství a respekt mohou zůstat. Takže jako klobouček, klobouček. Takže žádný asi bulvární skandál a rozhodně v tom není ani žádná třetí osoba. Rozešli se prý v míru jako přátelé. Jen doufejme, že si Eva Farná neodnese z toho zlomené srdce a její pověstný smysl pro humor to přežije. Každopádně, pánové, nejznámější boky jako skříň v Česku jsou oficiálně nezadané.
1: Radio Kiss.

Tady ta písnička se jmenovala Heroes a v podstatě teď budeme mluvit o pánech, co jsou v podstatě hrdinové, protože tady takový průzkum, nevím, kdo to dělal, vůbec, že vůbec někdo takový průzkum udělá, mě překvapuje, ale údajně jeden z pěti mužů nosí stejné spodní prádlo celý týden. Prostě pondělí až neděle jedny trencle, jedny fusky. Ha. No, ale to už je trošku jako moc, ne, podle mě, to už je dlouho, ne. Já, jako, jestli můžu poradit, aspoň to ve středu otočte, prosím vás, jo, pánové. Aspoň ve středu otočte. Kiss. Radio Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Jedna z nejvytíženějších českých dopravních komunikací, dálnice D1, je v neděli ráno ve směru na Prahu uzavřena. Na 26. kilometru narazila dodávka do nákladního vozidla. Nejméně jeden člověk se zranil. Aktuálně odklon dopravy probíhá na kilometru 1,30. Objízdná trasa na Čerčany je plná, plní se i cesta přes Ondřejov. Každopádně obě tyto trasy objízdné jsou vhodné pouze pro osobní vozidla. Kamiony ty musí čekat na otevření dálnice. Kdy bude dálnice D1 na Prahu zprovozněna, tak to se neví, protože to může trvat ještě pěkně dlouho.

0: co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherymotor.cz.
8: Rádio KISS. Počasí.
9: V neděli očekáváme polojasnou nebo skoro jasnou oblohu. Během odpoledne a večera od severozápadu oblačno až zataženo. Foukat bude slabý proměnlivý vítr a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni Celsia.
10: Babí léto pokračuje i v neděli statem 4. října, kdy svátek mají fanoušové. Já jsem Martin Hovorka, ladíte KISS.
8: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Kdo by nechtěl jet v říjnu k moři, máte tu možnost s Rádiem Kiss a cestovní kanceláří Blue Style opustit Českou republiku a vydat se do oblíbené Hurgády, kde si užijete 8 dní u Rudého moře v hotelu, který je pětihvězdičkový, má písčitou pláž, pozvolný vstup do moře, akvapark, bazény a samozřejmě spoustu možností, jak si odpočinout a zabavit se. Je to all inclusive, takže jídlo, pití od rána až do večera. Soutěží se tak, že se teď proklikáte na stránky kiss.cz, tam hnedka uvidíte ten odkaz na tu soutěž, kde odpovíte na otázku. Jsou tam dokonce 3 možnosti, takže o toto jednodušší. No a pak už čekáte na páteční odpoledne a buď to se vám ozveme, nebo takhle, buď to vám prozradíme vaše jméno a vy budete volat k nám do studia, anebo neprozradíme. To už samozřejmě záleží na to, koho vybereme. A že vás bude spoustu, takže o toto bude takové dramatičtější. Takže přátelé, celé to startuje u nás na webu kiss.cz, tam odpovídáte na soutěžní otázku a držíte si palce, abychom v pátek odpoledne vybrali právě vás a vyzvali vás, abyste se zavolali k nám do studia a pak už je to všechno jenom o štěstí. Tak, Mark Korn, Sinvi Sebastian, další muzika a já držím palečky.
2: Kiss. Radio Kiss. Be-

0: protože já vám teďka řeknu, kde probíhá Strudelfest.
1: Kiss Active Weekend.
0: Oblíbená akce věnovaná štrůdlu se uskuteční dnes až do 17. hodiny, a to v Dolním dvořišti. Je to na hranicích s Rakouskem, tam jak je státní přechod, tak tam dneska probíhá Strudelfest. Prostě štrůdly, chcete-li jablečné záviny, na všechny způsoby, a samozřejmě proběhne soutěž o ten nejlepší. Tak každý má ten svůj recept. Já třeba nesnáším, když ve štrůdlu jsou rozinky, protože to vždycky vynímávám ven, a když jsem třeba na návštěvě, dej mi štrůdl, teď to třeba tam jako tu šlehačku na to dají, posypou tím moučkovým cukrem a já z toho pak vyndávám ty rozinky, mě to je trapný, ale mě to tak nechutná, že za mě třeba štrůdl bez rozinek, ale jsou třeba i jiné prostě ingredience, které dáváte rádi do štrůdlu, aby to prostě zazvonilo. Víte, co je zajímavé, že všichni si myslí, že štrůdl je ikona rakouské, potažmo české kuchyně, ale původ je z Turecka. Je to celý o tom, že je to vlastně přímý potomek turecké baklavy, když osmanští vojáci v 17. století táhli na Budapešť a Vídeň, vozili sebou trvanlivé, extrémně tenké vrstvené těsto. A Maďaři a Rakušané toto těsto převzali, ale místo sladkého syrupu a pistácí ho naplnili tím, co měli doma nejvíc, čeho měli doma nejvíc, a to byly jablka právě ze sadů, které tady jsou v Rakousku a v Česku. Tak to je taková jako historická tady jako vzpomínka, připomenutí, a teďka ještě, pokud teda jako nejste štrůdlové typy, tak můžeme vyrazit za čokoládou do východních Čech.
2: Chocofest se tento víkend kysáci koná v Litomyšli. Na zámeckém návrší najdete dnes spoustu čokolády, pralinek, sladkých specialit, degustací, workshopů, a také se tady koná program pro děti i pro dospělé.
0: Štrůdly, čokoládový festy, teda my budeme tlustý dneska večer. Na dva prsty. Robin Schulz, taky nás čeká C-Block, hrajeme to nejlepší od 90. let. Hezkou neděli.

0: Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: legendy Rádia Kiss.
1: Pojďme si teď na Kissu připomenout konec 90. let. Kazety, plandavý kalhoty a vlastně single, který se vyprodal za 4 týdny od vydání. A mnohdy třeba si ho koupilo i 250 tisíc lidí v České republice. V zahraničí to mohlo být i 250 milionů lidí. Prostě takhle se prodávaly písničky. Ne, že se klikalo na YouTube, ale fakt se fyzicky kupovaly CDčka, kde byla ta jedna jediná písnička, tedy single. No a nás teďka čekají skuci, kteří byli mnohokrát zlatí za prodej svých písniček. A teď nás čeká píseň, kdy Scooter geniálně spojili hardcore techno s rockovým riffem. Pojďme si oživit 90-kový klenot a to písničku Fire. Tady jsou Scooter na Kissu. Fire!

0: Ellie Goulding, taky Sigala a písnička All By Myself. Bude 10 hodin dopoledne a já tady mám jeden rest z brzkých ranních hodin. Ještě se ozval náš posluchač a připomněl mi to.
1: Čau Martine, nezapomněl jsi na něco? Já mám takový pocit, že jsi říkal, že řekneš, co jsi dostal na Vysočině za výslužku. A já jsem to ještě neslyšel.
0: Takhle, to nebyla výslužka, to byl přímo honorář. Já jsem včera dělal diskotéku Mejdan v Blažejovicích, což je poslední vesnice ve Středočeském kraji. Je to, kdyby se to hledali, exit 66, dálnice D1. Jo? Pak je pole a les a pak už začíná kraj Vysočina. Úrodný kraj, na Vysočině se pěstují brambory. A my to tady včera řešili, že jedu jakoby na Vysočinu dělat diskotéku. A tady můj kolega Vítě Lesák říkal, tak to ti asi budou platit v bramborách, ne? Na Vysočině bramburky a tak dále. Takže jsme to tady takhle včera řekli do éteru. Já jsem to úplně zapomněl během odpoledne. Přijel jsem tam, Deeza, všechno, Mejdan, lidi se bavili, strašná party, ne jako strašná, jako dobrá party, takhle to myslím. Výborná party. A teď přišel ten člověk, co to pořádal a říká, já jestli bych vám tady mohl dát prostě výslužku. A dal mi normálně igelitku plnou brambor. Nekecám, já jsem včera dostal 5 kilo brambor a říkám, tak já jsem to tam zvedl nad hlavu a říkám, tak pozor, tohle to je můj dnešní honorář. 5 kilo brambor. Dal jsem to k sobě do Instagramu, tak se můžete podívat na Marty Hovorka, za co dneska hrají DJové Rádia Kiss, za jaký honorář. Takhle, přijel jsem v noci domů a partnerka říká, prosím tě, nechal bys mi tady nějaký peníze, já, že bych šla nakoupit v neděli. A já říkám, a já nemám peníze. A ona říká, a teď jsi snad byl jako to, ne, na diskotéce, ne? Tak si asi dostal nějaký peníze. A já říkám, ne, já jsem dostal tady 5 kilo brambor. A také jsem na ní, ukázal jsem na tu igelitku a říkám, když tak udělej bramborovou kaši v neděli, v poledne.
2: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.
0: A ona to koukala a říká, čověče, to je brambor, co s tím budeme dělat? A říkala, to máme až to, ne? To už máme brambory na bramborový salát na Vánoce, ne?

0: Před okamžikem jsem tu mluvil o tom, že jsem na Vysočině včera dostal jako honorář igelitku, kde je zhruba, já nevím, 5 kilo brambor. Že jsem včera hrál diskotéku za 5 kilo brambor. Hned přišla reakce od vás, od milých, drahých posluchačů.
1: Čo, Martin, tak jsi si dostal 5 kilo brambor jako honorář a kysáci jako DJové se zároveň drahý, tak přijeď ke mně, já ti dám 5 kilo česneku.
0: Super.
1: A ještě nějaký maso. Bechmanga.
0: Že budá za kilo krkovičky a za 5 kilo česneku. Příští víkend jedu, jo? David

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré zprávy přichází z dálnice D1. Teď v 10 hodin dopoledne už je plynule průjezdná i v místech ranní dopravní nehody u mostu Šmejkalka. Takže aktuálně Brno-Praha bez problémů, kolona už se rozjela. Každopádně spoustu vozidel je na objízdných trasách a ty se zpátky teďka vrací k dálnici D1, třeba od Benešova, protože i tudy vedla objízdná trasa D1, tak třeba kolem Senohrapy je teďka silný provoz, dokonce i nějaké drobnější kolony před nájezdem na dálnici D1. Pražský obchvat aktuálně reguluje průjezd tunely, ať

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Rádio KISS počasí.
1: V neděli očekáváme polojasnou nebo skoro jasnou oblohu. Během odpoledne a večera od severozápadu oblačno až zataženo, foukat bude slabý proměnlivý vítr a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni Celsia.
2: Ahoj, je 10, Martin Hovorka s vámi na KISSu a mám pro vás další skvělou muziku od Groove Coverage a Davida Getty.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

posledních letech mistrně sází na nostalgii a předělává staré známé hity. Pohrál si třeba s peckou od Ozone, taky předělal písničku Blue Da Buddy. A tohle to jsou Milky a slavná věc z roku 2002, Just the Way You Are, i tady s tou melodií si David Guetta pohrál. Ne, já když jako jsem teďka se na něj zaměřil, tak on opravdu má každý týden má novou písničku David Guetta, každý týden. Člověk si říká, jak je možný, jak to vlastně zvládá, jak to stíhá. To by znamenalo, že on se ráno probudí, sedne si na záchod a třeba na míse normálně rychle na telefonu se stříhá nějakou melodii a vydá to, protože to člověka to nemůže mít čas chrlit hit za hitem a to, co on vydá, to je fakt úspěšný. Tak přátelé, jsou zatím samozřejmě takový jako dvě věci. Jednak, že on nedělá věci sám za sebe, ale jednou to dělá, já nevím, s BB Rexou, po druhý z One Republic. Prostě přicházejí k němu už rozpracované songy na půl hotové a on je jenom dodělává, takže s tím je málo práce. Pak samozřejmě předělává starý melodie, to taky není úplně o práci. Chce tam nápad, ale tak dále, ale co se jako děje hodně, tak často se mu hlásí mladí producenti, vytvoří skvělou písničku, ale nemají slavné jméno. A David Guetta ten jejich track vezme na sebe, se svým týmem ho doladí, přidá svůj specifický rukopis, zaštítí ho svým jménem a vydá to. Pro mladého producenta je to obrovská šance, pro Davida Guettu způsob, jak chrlit hity. Tak takhle to má David Guetta. Proto to je vlastně odpověď na to, jakým způsobem dokáže chrlit tolik písniček během měsíce. Ha. Tak jsem zvědavej, s čím přijde dál. Myslím si, že třeba pozicí máme od něj další hit. Teď Playa hity. Kejnán, Becky Hill. Přejeme skvělou neděli z Rádia Kiss. Užívejte.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Ladíte Radio Kiss, bude 10:30. Mám radost, že spolu s námi také vysíláte. Vy ozýváte se z míst, které jsou zajímavá. Tak kam máme vyrazit?
2: Ahoj kysáci, tady Šárka. Zrovna jsem na procházce v Trenčíně údolí. Všechny zvu. Úplně ideální počasí, ani teplo, ani zima. Takže všichni jste tu vítání. Ahoj Šárka a příjemný víkend.
1: Trenčíno údolí. Romantický anglický lesopark se rozkládá v údolí říčky Stropnice na úpatí Novohradských hor. Je to kousíček od města Nové Hrady, takže musíte směr jižní Čechy. A Trenčíno údolí, tak to může být i hezký nedělní odpolední cíl. Pak to vidím na kavárnu, dát si pěkně kafíko, k tomu nějaký zákusek. Třeba štrůdl, o kterém jsme mluvili, nebo třeba zmrzlinový pohár. Bude teplo, teď bude odpoledne nějaký 22 stupňů. To ta zmrzina se dá samozřejmě zbaštit. Co dalšího? Voňavá akce probíhá ve středních Čechách. Kde pak, Blani, prozrať?
3: Kávou, čokoládou i čajem to dnes kysáci voní v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Probíhá tam totiž festival kávy, čokolády a čaje. Prezentace kaváren a cukrářů s ochutnávkou i prodejem. Dorazit sem můžete až do 17 hodin.
1: Samá zajímavá místa tady máme o víkendu. Jestli taky máte tip na nějaké skvělé místečko, kam se dá udělat výlet, dejte vědět přes apku Radia Kiss.

0: z Balte kufry a odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
1: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
2: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Box. Dobrý den, ahoj, čau, krásnou neděli vám všem. Máme pár minutek po půl jedenácté a opět teďka prověříme telefonní linky 210 320 323. Třeba tam někdo je a třeba si i někdo vybere nějakou pohodovou písničku pro nedělní dopoledne. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, tady Libor, čau.
0: Libore, jak užíváš víkend?
1: Včera byla taková menší oslava, ale menší. Jo, měli jsme to tady Kladruby nad Labem.
0: Ano.
1: Kopsíček, jo, Zepčín, jak je, tak jsme tam měli sraz fotbalistů, tak bylo nějaká kytička, nějaký pivečko bylo.
0: Takže ty jsi takový sportovec, dá se říct.
1: Vysloužilej sportovec, něco za sebou, něco ještě před sebou. Tak.
0: Sportovec, co si rád dá v sobotu pár piv a něco z grilu, tak.
1: Tak, jednou za... Je to dvakrát do roka
0: si člověk musí udělat hezky, ale ten půl rok vždycky tak uteče, že má pocit člověk, že to bylo včera.
1: Přesně tak.
0: Já ti zahraju teďka písničku, abych tě zpříjemnil neděli, řekni mi jakou.
1: Prosím tě, šlo by DJ Agostino Lamour?
0: To víš, že jo. Jdeme na to, Gigi je připraven, tobě hezkou neděli a užívej sluníčka, ahoj.
1: Děkuju moc krát, ahoj. Kiss Radio.

Takhle to hraje Shakira na podzim roku 2026, písnička Die Die. Máme 10:45, já už jsem to dneska zdravil do Blažejovic, kde jsem včera dělal diskotéku. Blažejovice je to na pomezí Středočeského kraje a Vysočiny. A jak tam ty lidi tancovali skvěle, tak jsem říkal, kdo teďka vydrží tancovat celou písničku, tak se může jít vykoupat do Želivky, protože tam je hnedka vedle vodní nádrž Želivka. Oni se mi místní stěžovali na to, říkali si představ, že tady za vesnicí máme Želivku, celá Praha z toho pije a my se tam nemůžeme jít ani podívat. Ne jako vykoupat, to my ani nechceme, to se nesmí, ale my se nemůžeme ani k té Želivce přiblížit a vy z toho úplně v klidu pijete prostě a máte to zhruba asi 80 km tady odsud, to kam ta voda teče. Takže jsem říkal, že za odměnu, kdo bude nejlíp tancovat, může si vykoupat do Želivky. Ne, ale co tam byl hezký okamžik včera na té diskotéce, byli tam samozřejmě i mladí, to znamená třeba 18-letí a já jsem říkal, hráli jsme písničku od 24/7, Is It Love, a já jsem říkal, tyjo, tak to je ESO, vzpomínky na ESO, a ty mladáci koukali, vůbec nechápali. A já jim říkám, já bych vám to chtěl vysvětlit, co vlastně pro nás bylo ESO. ESO byl takovej vlastně YouTube, jo, jako je dneska YouTube, jenomže s tím rozdílem, že videa na YouTube máte k dispozici 24/7 od rána do večera, ale ten náš YouTube, to ESO, hitparáda ESO, fungovalo jenom v sobotu od 10 do 11 hodin dopoledne. Low Bega, I Got a Girl.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Zdravíme severozápadní Čechy, jedete-li z Chomutova na Karlovy Vary, tak v Klášterci nad Ohří máme neprůjezdnou silnici obousměrně. Je to z důvodu požáru vozidla. Problémy hlásí také Praha, jedete-li od Karlova náměstí do kopce na IB Pavlova, tak v Věčné ulici těsně před křížením s magistrálou máme hlášenou dopravní nehodu. Od Štěpánské ulice už je kolona. A ještě zdravíme na dálnici D1, protože právě teď ve směru od Prahy na Brno za mostem Šmejkalka je uzavřený jeden jízdní pruh. Kolony by teď vznikat aktuálně neměly. Jedete-li po té své trase, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss, ať víme, jak se vám jede. Děkujeme.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Co je korfbal?
3: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
2: Přijeďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
3: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
2: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
4: Radio Kiss. Počasí.

0: V neděli očekáváme polojasnou nebo skoro jasnou oblohu. Během odpoledne a večera od severozápadu oblačno až zataženo, foukat bude slabý proměnlivý vítr a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni Celsia.
1: Bylo 11 hodin, posloucháte Kiss, já jsem Martin Hovorka, přeju vám skvělou neděli a posílám Fun Factory.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Každé ráno od pondělí do pátku na Kisu hrajeme o peníze, hrajeme hru 7-7 a v letošním roce 2026 už jsme rozdali víc jak 700 tisíc korun. Když na naší hrací kostce padne šestka, rozdáváme rovnou 7 tisíc. A to se stalo, když se dovolala Lucka.
1: Jdeme na to.
2: Pojď.
3: Luci, tak to co? Je nejvyšší možná výhra, hele, kterou můžeš dostat.
4: Protože jsi vyhrál 7 tisíc!
0: Doufám, že se podobně budeme radovat opět zítra ráno, kdy v 7 ráno budeme házet kostkou. Podle toho, kolik na kostce padne, tolik tisícovek nakonec si odnesete od Rádia Kiss. Tak držím palce.
5: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Dneska tu máme celé dopoledne taková gurmánská okénka, protože samé gurmánské akce se dneska konají.
1: Kiss Active Weekend.
0: Přátelé, vyrážíme na Olomoucko, kde je, přátelé, Pádlo Morava, tak se jmenuje Camp Pádlo Morava a vy ho najdete, abych byl přesný, v Horce nad Moravou. Tam teče nějaká říčka v Horce nad Moravou a je tam právě Pádlo, což je místní kemp pro vodáky a tam dneska mají topinkové hody. Kdy naposledy jste měli topinku? Přiznejte se. Kdy naposledy jste měli chleba osmažený na sádle a potřený vrstvou, řekněme, česneku a pak posypaný strouhaným sýrem? Nebo třeba taková ďábelská masová směs na topince? Tak to jsou všechno dobroty, které vám právě tady dneska udělají, protože když už se konají topinkové hody, tak to bude na různé způsoby, různé varianty. Tak si můžete udělat výlet na Pádlo, které je v Horce nad Moravou. To je místo, které dneska bude plné takovejhle dobrot až do 18. hodiny. No a v případě, že byste chtěli vyrazit na Laníže, tak Terka by také věděla o jedné akci.
2: Objevte svět jedné z nejvzácnějších gastronomických surovin. Navštivte třetí ročník festivalu Praha Lanížová, který propojí až do konce prosince gastronomii, vědu, historii i pěstování lanížů. Těšit se můžete na lanížové speciality, kurzy, vaření, výstavu i zajímavosti ze světa českého lanížářství.
0: To je samý jídlo, samá gastronomie. Pojďme se dohodnout na to, že za hodinu budeme sportovat. Nějaký výlet, kde se budeme hýbat, dáme v příští hodině. Jestli máte tip na nějaký místečko, kde se člověk trošku bude hýbat při neděli, apka KISu, nechte nám vzkaz. Díky.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Patrik přišel s tím, že by nebylo od věci, kdyby jsme měli svůj tým ve Formuli 1.
2: Jo.
1: A ty si teda Patriku nabízel, že by si udělal nějakou stáji?
2: Kisbul nebo něco takového.
1: A už máš řidiče, jo?
2: Už mám řidiče, Radek se na to ozval, že by klidně řídil.
3: Já jsem pro, na Formuli se hlásím.
2: Stojí to 15 milionů dolarů taková formule, takže ještě nám 15 milionů chybí. Nějaký kola z nějaký feldy seženeme, starý.
4: Jestli scháníte kola na feldu, tak jich tam mám ve strole dost. Zastav se u mě, máš je tam schovaný.
1: Pak nám tady Zdenda navrhuje, že ví prý o lidech, který umí rychle krást pneumatiky, že by se hodili na výměnu, víš, potom do depa.
2: Jo.
5: Akorát to nesmí zůstat na špalkách, ta formule.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: Robin Schulz má tuhle skvělou věc, jmenuje se Take It Slow, vyladíte Kiss. Teď mám pro vás jeden poctivý hudební flashback do 90.
1: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
0: 4. října 2026, téměř nedělní poledne a my se vrátíme v čase do roku 97, kdy jsme měli zejména my pánové nagelovaný vlasy do takových těch bodlinek. V kapse se nosil Tamagotchi, no a na diskotékách zněl naprostý hymnus. A to skladba, která se jmenuje For This World od Red Five, tak se jmenoval projekt německého producenta Tomase Kukuli. Jeho největší bomba teďka zasáhne vaše reprobedny, tak si je zesilte, pořádně to vytuňte, ať si v neděli dopoledne tuhle pecku od Red Five For This World vychutnáte. Radio Kiss. For this world, this world.

Ladíte Radio Kiss? Vzpomínáte na rok 1999? Dám indicie. Jablečný koláč, legendární Stiflerova máma a parta, která chtěla před výškou za každou cenu přijít o panictví. Komedie Prci, prci, prcičky nás bavila, protože ukázala ty nejšílenější pubertální trapasy s obrovským srdcem a hlavně geniálním soundtrackem. Já si jako myslím, že tohleto nemohl minout nikdo z nás. American Pie. Mluví se pořád o pokračování, ale zatím kde nic tu nic. Nicméně já jsem tady teďka projížděl internet a narazil jsem na holku, na tu Michelle z Prciček. Michelle Flétnistka. Kdo to zná, tak ví. Michelle Flétnistka, co to je za holku? No, holku. Její 52 let, přátelé. Tak ono od premiéry prvního dílu uteklo nějakých 27 let a faktem je, že oni to tehdy netočili jako teenageři, jim tehdy bylo něco mezi 20 a 30, tý partě těch herců a logicky stárnou a té Michelle, herečka Alison Hennigan, 52 let a má dokonce dvě dcery, jakoby jako z oka vypadly, vypadají úplně stejně jako ona, jedný je 17, druhý 14. Já si jako jenom pokládám otázku, jestli ty její dcery taky pojedou na hudební tábor. To takhle jednou na hudebním táboře, myslíte, že je tam jako pošle? Že je tam pustí na hudební tábor ty svoje dcery, když ví, co se tam dělo? Tady jsou Squeezer a další vzpomínka z 90. let, Sweet Kisses na rádiu Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Dobrá zpráva přichází z dálnice D1. Už odklidili veškeré následky zraní nehody na 26. kilometru, takže ve směru na Prahu od Brna se aktuálně jede jako po másle. Problémy jsou právě teďka na dálnici D10 mezi Boleslaví a Prahou. Fronta je od Staré Boleslavy, tak s tím kycáci počítejte od zhruba 14. kilometru si postojíte ve směru na Prahu. A ještě zdravíme severozápadní Čechy. Na hlavním tahu z Chomutova do Karlových Varů na silnici číslo 13 ve Stráži a to hoří hořilo vozidlo. Aktuálně se kolem místa nehody jezdí k Vadlově. V obou směrech se tvoří zhruba 5-minutové kolony. Jestli máte i vy informaci zde vaší cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. No a přeju vám, ať do svého dnešního cíle dojedete v pořádku.

0: Tak co, zvládneš 36 nebo 26 kilometrů? Zveme tě na Krumlovský vodácký maraton se Slavia pojišťovnou. Skvělá akce nejen pro vodáky. Úžasná atmosféra a cíl v historickém českém Krumlově. Raft Chicanoj, prostě na co si troufáš. Už v sobotu 10. října. Více na www.krumlovskimaraton.com.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
5: Počasí.
6: V neděli očekáváme polojasnou nebo skoro jasnou oblohu. Během odpoledne a večera od severozápadu oblačno až zataženo, foukat bude slabý proměnlivý vítr a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni Celsia.
7: Krásnou neděli, co nejvíc pohody do vašich uší vám posílá Radio Kiss. Já jsem Martin Hovorka, mám pro vás Morandy a taky Santory.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Radio Kiss je vaším parťákem o víkendu. Za malý moment budeme hrát Michela Tello, taky 1, 2, 3 Policaj od Modo. Zkrátka to nejlepší od 90. let a mám radost, že o víkendu s námi na Kissu vysíláte vy, že jste vlastně našimi parťáky tady za mikrofonem. Jako teďka jeden z posluchačů, který se ozývá. Ahoj!
1: Ahoj Marťo, sedím tady s mojí dcerou na chatě a posloucháme tě. Musím upřímně říct, že máš strašně příjemný hlas. Je hezký tě poslouchat.
0: Jo.
1: Je to prostě fajn.
0: Tak to mám radost.
2: Vítání. Ahoj.
0: To byl bratranec, takže... Takže posílám 5 kilo za tu zprávu a za malý moment ta další zpráva, která bude od vás, tak to už bude písnička na přání. V této hodině jeden z vás si vybere písničku na přání a nechci lichotky, naopak chci slyšet to, co byste chtěli slyšet. Já vám to totiž zahraju. V této hodině na Kissu.
3: Kiss Radio. Kiss.
4: You know we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: 90. let.
1: Kiss. Radio Kiss.
2: 1, 2, Polizei. 3, 4, Grenadier. 5, 6, alte Keks. 7, 8, gute.

0: Kiss Active, Kiss Active Weekend.
1: Bude půl jedné, posloucháte rádio Kiss. Já jsem sliboval, že se uděláme něco pro své těla a že vyrazíme někam ven, trošku sportičku, trošku pohybu, protože celé dopoledne jsme tu měli hromadu tipů na místa, kde se něco jí, kde se něco konzumuje, kde se degustuje, tak pojďme teďka na procházku. A od vás, našich milých posluchačů, přišlo spoustu tipů na minimálně procházku, nedělní odpolední procházku. Takže to nemusí být nějaký vrcholový sport, ale stačí třeba procházka podél řeky. Tak co, kam máte namířeno? Pochlupte se.
2: Ahoj, kysáci. My jsme využili také krásného dneska dne.
1: A?
2: A vydali jsme se na krásnou procházku z Hradce Králové do Pardubic pěšky.
1: To je slušný.
2: Je to zhruba 33 kilometrů.
1: To je slušný.
2: A kdo ještě nevíte, co byste mohli dneska dělat, tak se přijďte přidat. Mějte se krásně, hezký víkend, ahoj.
1: Z východních Čech se přesouváme v tento okamžik na Moravu. I tady se dneska prochází.
3: Já bych vás ráda pozvala na procházku do Holešova. Máme tu nádhernou zámeckou zahradu a v zámku probíhají různé výstavy. Na náměstí máme luxusní italskou zmrzlinu. Je krásně, tak si to užijte. Krásný den, Peťa.
1: A zase jsme u toho jídla, ale to tak jako je, že prostě když jde na procházku, tak taková ta odměna je právě to kafíčko nebo zmrzlinka. A dneska má být krásně 22 stupňů, takže dneska na zmrzlinu úplně ideální počasí. Do třetice zdravíme, a to na Šumavu.
4: Marťo, hezký pozdrav ze Šumavy, z Volar. Je krásně,
1: wow.
4: Paráda, ahoj.
1: Tak užívejte neděli, až jste kdekoliv, ideálně s kysem v uších. Teď muzika. Ta je o vás, to jste vy, Beautiful People, zpívá si já spolu s Davidem Guettou. Bude půl jedné, za malý moment muzika podle vás. Čeká nás Jukebox.

0: Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Energy Box.
1: Máme pár minutek po půl jedné a v našem vysílání teď nastává okamžik, kdy budeme hrát opět podle vás. Je tady další díl víkendového jukeboxu. Kdo pak se k nám dovolal? Halo, halo, tady Martina Kis.
2: Dobrý den, tady je Petra z Brna.
1: Krásný den, Petro. Užíváš si sluníčka?
2: Ano, a jsem ráda, že jsem se konečně dovolal.
1: No, já mám hnedka, díky tobě, taky hezčí den, protože ty záříš úplně. To je jihomoravské sluníčko.
2: Ano.
1: Já jsem koukal, že před náma jsou de facto poslední 3,5 dne, kdy bude opravdu hezký babí léto. Ve čtvrtek se to zkazí. Máš ještě nějaký plány? Využiješ ty 3 hezký dny? Nebo prostě práce a nedá se nic dělat?
2: No tak je jasný, že člověk musí chodit do práce, ale tak kromě toho nějaká procházka nebo tak určitě.
1: Tak dobře, takže procházka a to dnešní odpoledne, který už, co se počasí, lepší být snad ani nemůže, ale nějaká písnička, co bys ti udělalo radost?
2: No já bych si přála, pokud by to bylo možné, od Katy Perry Firework.
1: Dobře, Katy Perry zahrajeme a popřeju ti hezkou neděli a bude nějaká zmrzlinka nebo nějaký zákusek, štrudlík nebo něco dobrýho?
2: No, já tam mám hrozný, takže si asi dám ty hrozný. A ještě tu písničku jsem zapomněla, že bych chtěla věnovat všem kysákům, taky vlastně tobě a pro sebe a všem dobrým lidičkám.
1: Tak jo, poslouchají. Zdravíme všechny dobré lidi a posíláme muziku. Ahoj!
2: Děkuju moc, ahoj!
1: Sympatická Péťa v našem vysílání. Krásný den!

0: ho, je tady. On se nemůže dočkat, přijde a zpívá hnedka prostě.
1: No, tak.
2: Já s písničkou budu jako ptáček.
0: Přátelé, tady Vítě, já mám ještě poslední informace o tom, že letos v zimě nebude moc sněžit. Pokud nějaký sníh napadne, tak jedině v únoru.
1: Kecáš.
0: No, takže jestli vlastníte sjezdovku nebo vlek, tak to asi prodejte.
1: A tak tam můžeš na tom koberci, ne? Koupíš koberec?
0: Jakobe, vidíš
1: no,
0: to?
1: Třeba když máš 4 kilometry, tak se to asi úplně nevyplatí.
0: Prosím, zavoláme do oby, jestli nemají 4 kilometry koberců. Jestli by nám to neodveze do špindlu a sezdovku na modrou tam.
1: No a že to namontujou rovnou.
0: A to mají pech, ne? Oni tom špindlu tam nějak spojují ty areály teďka, že jo? Asi velký očekávání a ono nemá sněžit.
1: Nebude takže sníh, no, tak no. Dá se jít na kajaku třeba?
0: No.
1: Z toho kopce.
0: Tak jo.
1: Pecka.
0: Takže, ale víš, jak to je, to jsou tyhle ty předpovědi, jak to bude v lednu, v březnu.
1: Nevěřím. Kolikrát se podívej na to, že ti řekli, tak příští týden očekávejte no, jako velký bouřky.
0: To jsem teďka říkal
1: pak
0: naší.
1: Nic.
0: Říkal jsem teďka naší posluchačce, že poslední 3 dny, kdy bude hezky, no, třeba nakonec bude hezky ještě dalších 14 dní, dalších 3 týdny. To se všechno může
1: říct. Že stejně vědí, tak maximálně těch 24, max 48 hodin dopředu.
0: Tak jo. Takže ale sedneme si, potvrdíme si to, že dneska odpoledne bude hezky.
1: Ano, a ještě zásadní informace. Ano. Přes den sekejte světlo a v noci tmu.
0: Jo. V 7 večer bude tma dneska. Tak ahoj.
1: Čau. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Zdravím a jdeme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Začínáme na 35. trasa z Holic na Chvojenec. Tam se zdržíte v tuhle chvíli více jak 30 minut a mám pro vás i dopravní nehody. Chomutov, Březenecká, Vrchlabí, Lánovská, v Brně, Dva Ťukance, Bráfova a Žabovřeská a ještě Teplice, ulice Stanová. Kdybyste měli cokoliv ze svých cest, dejte vědět přes kysáckou apku. Šťastnou cestu!

0: Co je korfbal?
1: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
0: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
1: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
0: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Kiss. Počasí.
5: V neděli očekáváme polojasnou nebo skoro jasnou oblohu. Během odpoledne a večera od severozápadu oblačno až zataženo, foukat bude slabý proměnlivý vítr a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni Celsia.
4: To nejlepší.
6: To nejlepší
4: od 90. let. Kiss.
6: Kiss.
4: Radio Kiss.
7: Tak pojďme si tu neděli s datem 4. října roku 2026 tady na KISu maximálně užít. Františkům všechno nejlepší, s váma už Vítělesák, no a dáme další porci té nejlepší muziky. Za chvilku Kato, ale tohle už je Gigi D'Agostino. Hezké odpoledne.

0: Kato a Turn the Lights Off, to je muzika, která dozněla na Kissu. Nedělní odpoledne v plném proudu, tak i dneska se těšte na spoustu jukeboxů, spousta šancí nechat se zahrát právě to vaší oblíbenou pecku. Mám pro vás i samý výborný kousky, co se hudebních legend týká, no a k tomu všemu spousta zásadních informací. Dáme Vice, dáme Spin Doctors a v tuhle chvíli i Jerry Ropero, tak ať už děláte cokoliv nebo kamkoliv cestujete, šťastnou cestu a dobré odpoledne.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: V tuhle chvíli ještě dám pár tipů, abyste mohli vyrazit ne tenhle víkend, ale ten následující víkend. Začínáme v Hradci Králové, kde se koná charitativní akce Večerní běh pro Světlušku. Jinak v Brně na vás čeká mezinárodní mistrovství závodů automobilů do vrchu a v Pardubicích se klasicky běží co? Velká Pardubická. To všechno následující víkend. Moje cesty povedou taky do východních Čech, čekají nás doma křtiny, takže doufám, že zábava to bude určitě velmi, velmi hojná. A následující minuty na Kisu jsou zcela jasný. Další hudební legenda budou taky Mr. President a v tuhle chvíli na pohodu v neděli Gareth Gates. Anyone of us.

0: Rádia Kiss.
1: Saša Lapesen, neboli DJ Saš, to je figurka, kterou asi nemusíme na Kissu moc představovat. Týpek, který dělá muziku od 90. let, za sebou hity jako Ecuador, La Primavera, Arcor, Fon, anebo Stay a další kousky. Jinak taková žhavá novinka, jeho synátor jede v ocových šlepích a dokonce je můžete vidět i spolu naživo. Ovšem za předpokladu, že poplujete na lodi z Finska do Estonska a to 24. října roku 2026. Takže za nějaký 3 týdny si spolu tyhle ty dva borci zahrajou dohromady. My ale zazpomínáme na rok 1999, kdy Saš vypustil do světa single s názvem Adelante.
2: Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo.
3: ¿Por qué?
2: Porque la vida es corta.
3: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
2: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante.

0: lepší než originál.
1: Roman, Míša a Patrik, to je naše ranní trojka, která momentálně oživila lepší než originál. Proč se tak stalo? No tak odpověď dostanete, pokud budete poslouchat každý všední den KIS ráno mezi 6 a 10 hodinou. A hlavně teďka potřebujeme vaší pomoc, a to takovou, že pojďte na náš web KIS.cz, kde budete rozhodovat, jestli je to lepší nebo horší než originál, protože ranní trojka měla za úkol přespívat Můj čas. A dopadlo to takhle.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Provoz na dálnicích tuhle chvíli zatím plynulý, jak to vypadá, ale s nehodami, tak nehody pro vás máme. Hradec Králové, třída Karla IV., Velké Poříčí na Žabáku a v Praze u Valska.

0: profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
0: Nejoblíbenější hity Juboxu Rádia Kiss.

0: ten tvůj. Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: V pondělí bude jasno nebo skoro jasno. Ráno ještě na většině území mlhy nebo nízká oblačnost. Ta se během dopoledne rozpustí. Foukat bude slabý proměnlivý vítr z jižních směrů a nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů.
2: Dneska je Světový den zvířat, i tady na Kisu máme spoustu zvířátek, stačí se podívat na naše webovky, no a teď už hudebně Royal Gigolos, No Milk Today.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Tak budeme na Kisu hrát, to nechám zcela ve vaší režii, protože za pár okamžiků dáváme další víkendový jukebox. Dvě cesty, buď ta telefonní 210 323 323 a nebo taky přes apku, kam nahráváte zkazy. A co vyberete, to už nechám jen a jen na vás. Dáme Two Colors, dáme i Carly Rae Jepsen a v tuhle chvíli se roztáčí i Robin Schulz, Bad Times. Přeju krásnou a pohodovou neděli s Kisem.

0: Kiss parády Rádia Kiss.
1: Jo, dneska o 19. další Kiss paráda, její repríza. A tady máte dvě žavý novinky, abyste věděli, pro co hlasovat. Tohle je Kygo a Take Me Back. A tohle už je Timmy Trumpet a Ale Farben. Chase the Feeling. Hlasování na našem webu kiss.cz a uvidíte i, jak dopadla kompletní top 10, top 10. Za chvilku LMFAO a v tuhle chvíli i Ace of Base. A těším se na další víkendový jukebox.

0: Zbalte kufry a odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta.
1: Do Egypta.
0: Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
2: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
3: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.
4: Kiss.
0: Rádio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: A dáme další porci víkendového jukeboxu a další vaše apky. Pájo, povídej.
2: Ahoj Víťo, přeju krásnou neděli. Prosím tě, zahrál bys mi tam nějakou pěknou pořádnou devadesátku. Bylo by to speciálně pro mě, jdu teď momentálně dělat voduškový koláč, květákovou polévku a poslouchám rádio Kiss u toho, prostě to nejlepší rádio. Bylo by to speciálně pro tebe, pro vaše skvělé rádio Kiss, pro mě, pro moje skvělou rodinku do Jižních Čech a hlavně pro všechny kysáky a kysáčeta. Ahoj Pája.
1: Tak 90 právě teď zazněla, Jana.
3: Ahoj kysáci, tady je Jana. Já chci poděkovat našim kamarádům z celé republiky za skvěle strávený víkend na kovárně. Těšíme se na další dobrodružství. Přeju všem, kdo poslucha, krásný zbytek neděle. Víťo, pusť prosím píseň Žijeme jen raz od Roberta Burjana. Děkuji moc, všem ahoj.
1: Mám nachystáno a ještě Tomáš vyráží pro motorku.
4: Ahoj Víťo, tady Tomáš, prosím tě, jsem na cestě, jedu si pro moji vesninou motorku. Tak mi napadlo, jestli bys mi nechtěl zahrát nějakou, klidně v remixu nějakou motorkářskou. Jestli tě něco napadne, budu jedině rád. Užívejte víkend, ahoj kysáci, mějte se.
1: Zkusíme něco vyšťourat, ale vydrž.

0: Armin van Buuren a Sasha Everlasting. Už v prosinci by se měl představit nový jízdní řád vlaků, ale ono to tak úplně nebude, jak jsme byli třeba zvyklí, že z Ústí na Prahu jel rychlík ve 14.07, tak bohužel už to tak nebude, protože nově budou vlaky jezdit náhodně, aby už neměli zpoždění.
1: Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Provoz na dálnicích začíná houstnout, ale zdržení maximálně tak do 5 minut. Jedna dopravní nehoda, a to ve Zlíně v ulici Anenská, jinak je na silnicích klid. Kdybyste byli jiného názoru, tak určitě dejte vědět přes naší apku. Jinak vám přejeme šťastnou cestu.
0: Když ostatní usínají.

0: Vaška,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá
0: non-stop. Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Co je korfbal?
7: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
6: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
7: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
6: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
8: Tati, co je to hybrid?
9: To je auto.
8: A co je to superhybrid?
9: To je Chery.
10: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
11: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1.

0: Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss i o víkendu. Rádio Kiss počasí.
1: V pondělí bude jasno nebo skoro jasno. Ráno ještě na většině území mlhy nebo nízká oblačnost, ta se během dopoledne rozpustí. Foukat bude slabý proměnlivý vítr z jižních směrů a nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů.
2: A na start dalších 60 minut dáme Calvina Harrise anebo Venga Boy s váma na Kissu Vítělesák, tak užívejte neděle a jdem na to.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Kika, která dozněla právě teď na Kisu, je krátce po 15. hodině. Už za chvilku uděláme výlet do Brna, protože tam má jednu přelomovou technologii a otajním už za několik málo minut, co to je a hlavně týká se to vašich kostí. Ale k tomu se dostanu Green Day, Last Go a nebo Cyril, There She Goes, tak to je muzika, kterou právě teď servírujeme na Kisu. Hezkou neděli!

0: Green Day.
1: American Idiot. Zlomit si ruku nebo nohu není nikdy nic příjemného a obzvlášť pokud dostanete šrouby a ještě takovou tu kovovou dlahu, tak tam víte, že to bude opravdu nadlouho, než to sroste. A pozor, přichází jedna žhavá novinka, konkrétně z Vysokého učení technického v Brně, kde vynalezli lepidlo na kosti, jo, normálně na člověčí kosti. Přichází s touhletou žavou novinkou. Všechno to funguje výborně, zatím je to ve stádiu teda testování, tak doufáme, že se v blízký budoucnosti tohle dočkáme. A samozřejmě zkracuje to i délku hojení. Tak jsem zvědavej, možná si počkáme 10, 20, 30, než se to otestuje, než to někdo schválí a než se to na nějakým človíčkovi otestuje.

0: Všední ráno na Rádiu Kiss. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Legendy Rádia Kiss.
1: A na Kissu si dáme další hudební legendu, uděláme si výlet do Německa, kde v roce 1995 v Darmstadtu vznikl Captain Jack. Tenkrát to byla ještě trojka, teď už to je samozřejmě dvojka, protože jeden z, dá se říct, členů Frankie G už zemřel v roce 2005, to je strašně, strašně dávno, ale taková perlička těch zpěvaček, kolik se tam vystřídalo, úplně nesmysl, strašně, strašně moc. A my zamíříme přesně do 90., protože v roce 1996 Captain Jack vypustil do světa taky tenhle single Another One Bites the Dust.

0: Show Rádia Kicks.
1: Tak ještě 3 dny, babí léto, pak se to zlomí a bude hůř. Proto byste měli navštívit náš Kiss Shop, který najdete na kiss.cz, a tam je spousta žhavých novinek, který se vám 100% na zimní počasí bude tak trošku jako hodit. No. Máme tam set kulich, rukavice, pochopitelně univerzální velikost, protože vím, že by se určitě zase někdo našel. Prosím vás, a máte L-ko? Ne, L-ko nemáme, je to jedna univerzální velikost. Máte tam samozřejmě i hrnky, buď ranního kysu, anebo odpoledního jumpu, buď všechny zvlášť, anebo dohromady. No a pochopitelně, i když teda přituhne, tak i spousta mikin, čepic a dalších podobných propriet, který 100% v podzimních a zimních časech určitě využijete. Tak klikněte na to, všechno k dispozici na našem webu kiss.cz, záložka Kiss Shop.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: A dopravu začínáme na D8, 38. kilometr ve směru na Prahu, hlásí nehodu, bouralo se i v Ústí nad Labem, Drážďanská ulice, Janské Lázně, Krkonošská, Hradec Králové, Habermanova a ještě v Praze Černokostelecká, jinak z dopravy vše, šťastnou cestu.

Nejpoužívanější song v Reelsech a Storíčkách, to byl Hugel a Movin' to the Sun. Muzika, která dozněla na Kissu, muzika bude znít i za chvilku. A hlavně podle vás další víkendový jukebox už klepe na dveře 210-323-23 a nebo naše kysácká apka, tam nahráváte vaše vzkazy. Jinak co se týká samozřejmě i jukeboxů, tak oblíbený skútr, tak skútřík v téhle hodině 100% bude a do té doby trošku projedeme i ruce. DJ Snake, Lunch Money Lewis a tohle jsou holky z Lesky Chap.

0: Nejvyšší stavba v Čechách půjde k zemi. A někteří z vás ještě vyrazili na poslední chvíli se podívat, stejně jako Lada.
1: Ahoj Víťo, nevím, jestli je to úplně typ na výlet, ale my jsme byli dneska s dcerou u Českého Brodu rozloučit se s českobrodskými vysílači. Nejvyšší stavba v České republice, 335 metrů. Stojí to za to si to zhlídnout, určitě na to nikdo nelezte, ale nostalgie je to veliká. Když na to 51 let koukáš a najednou to zmizí, je to smutný. Mějte be happy den. Ahoj.
0: Lado, jenom lehká oprava, ne 335, ale 355, ještě vyšší. Pro mě taky fenomén, protože když jsem jezdil vlakem, tak vždycky to pro mě bylo poznámací znamení, že se blíží rychlík do Prahy, takže opravdu monument, který je vidět opravdu daleka, daleka neskutečný. A bourání má přijít na řadu 12. a 16. října, tak kdybyste to chtěli ještě zažít, podívat se, jak to opravdu vypadá tady ta monumentální stavba, tak už máte jenom týden, no. Pak se to všechno rozhodne a údajně půjde k zemi. Metcon, to je další muzika a v tuhle chvíli i Real McCoy a Runaway.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Já si pamatuju, že to je fakt jako nedávno, co jste odvysílali první prázdninový den. Já mám takový pocit, že čím jsem starší, tím jsou ty prázdniny pro mě kratší a kratší.
2: Naprostý souhlas, to si myslím, že takhle mají úplně všichni, ale nebylo to přece špatný léto, ne? Trošku jako koza z vyšety.
3: Nebylo.
2: Taková zmutovaná kozička.
3: A dost už.
4: Já se asi čurnu. Ne.
2: Tím se budou strašit děti na začátku školního roku. Už vám to začíná.
0: Ranní Kiss. Od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Víkendový jukebox. Krátce po půl pátý na Kisu opět hraju podle vás, vaše apky přistály a dávám je do éteru. Eva.
1: Ahoj Vítěl, ahoj lidičky, zdravím všechny posluchače. Užívejte babí léto, je to nádherný počasí prostě. Je to krása, dneska teda pečem boštíky, je to super bomba, škoda, že vám nemůžeme dát ochutnat, máme je fakt dobrý. A potřebovala bych zahrát písničku pro Jindříška, protože by ho to hrozně potěšilo. A samozřejmě pro tebe Vítěl. A pro všechny posluchače Kis. Hoď tam nějakou pecku. Děkuju a krásný víkend všem.
0: Taky zdravíme, prosím vás, hlavně fotky jídla sem vůbec neposílejte. Já to tady nebudu neustále otírat od slin. Mončo, pojď ještě.
2: Ahoj všim kysákům, tady Mončo za volantem.
3: Ahoj Vojta.
4: Ahoj Mančo.
2: Teď vás zdraví i moje děti. Mohli bychom poprosit zahrát písničku od Aqui, je mi úplně asi jedno kterou. Všem, co momentálně někam mířej, ať šťastně dojedou, všem přeju taky krásný sluneční víkend, teda spíš ten už zbytek toho víkendu, doufám, že jste si ho náramně užili, já s dětma, jo, a chci taky pozdravit Lukáše Bláhu od vás.
5: Hi, Bobby.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

0: 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: I když nás v říjnu čeká státní svátek 28. října, tak i v tento den budeme soutěžit o penízky. Pondělí až pátek v 7 ráno. Šance pro vás vyhrát až 7000 korun. Házíme kostkou, to, co padne na kostce, násobíme tisícovkou, takže když jednička, tisícovka, a když padne šestka, nejvyšší číslo, tak přihazujeme ještě k tomu bonus. Litránek k dobru. Takže celkem 7000 korun. Nezapomeňte se dobře vyspinkat, protože další kolo proběhne už zítra a hrajeme až do konce roku 2026.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: A dopravní info je tady právě teď. D10, 3. kilometr ve směru na Prahu, nehoda, zdržení v tuhle chvíli zatím 10 minut. D11, tam se bouralo taky, 40. kilometr na Prahu, postojíte si 15 minut, další nehoda na silnici číslo 4, Předotice, a ještě jedna dopravní nehoda, Česká Lípa, ulice Moskevská. Z dopravy vše.
2: Ready, girl?

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
8: Rádio KIS počasí.
9: V pondělí bude jasno nebo skoro jasno. Ráno ještě na většině území mlhy nebo nízká oblačnost. Ta se během dopoledne rozpustí. Foukat bude slabý proměnlivý vítr z jižních směrů a nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů.
10: Jedeme dál, 17. klepe na dveře na KISu. Vítě Lesa, krásnou neděli přeju. Za chvilku už BB Rexa, Set Girls a třetí DJ Bobo.
8: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: Alexa, Sad Girls. Zdravím taky Martinu, míří do Prahy na koncert symfonického orchestru Symphony. Chtěli by nějakou pecku pořádnou, tak tuhle akci můžu vřele doporučit. Byl jsem teďka, když tady byli naposledy, a bylo to neskutečný. Pokud máte rádi taneční muziku v podání orchestru, tak tohle je to pravý ořechový, co byste si měli zažít. Zažijem i další jukeboxy, protože za několik málo okamžiků dáme opět telefon 210-323-323 a dáme i další muziku Everything But The Girl Offenbach a v tuhle chvíli nachystanej i Adam Lambert. Hezké odpoledne.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: On je obsazen, tam už čeká Láďa. Láďo, ahoj.
1: Ahoj, Vítěl, zdravím tě, čau.
0: Já tebe taky. My jsme měli mimo éter takový naše hudební okénko, pokecali jsme.
1: Měli,
0: tak,
1: no.
0: Tak povídej, co jsi vybral, co si teďka dáme jako vyloženě do celého světa, do celé republiky.
1: Tak do celého světa, do celé republiky si necháme zhrát po fanlíka na Sting Badiu, bombovku.
0: Jasně.
1: A nechám to zhrát pro tebe hlavně, ti to uteče. Pro Děkujeme. Mě hlavně, protože jsem trencovej hodně moc. A pro všechny, co mě znají asi, a pro všechny kysáky, no. Co jiného.
0: Tak pecka, tak poslouchej, jo?
1: Tak jo.
0: Tak pozor.
1: Jo, budu, to je úplně bomba.
0: Teď já dám úplně ticho tady. Připraven?
1: A, úplně ten začátek, úplně ten začátek.
0: Tak hele, koukej.
1: Jo, úplně, to je super. Hele, tak víte, mějte
0: se krásně. Láďo, mějte se krásně, ahoj, čau.
1: Čau.

0: zbalte kufry a odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
1: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
2: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

Milk and Sugar. Na závěr víkendu, víkend se vydařil, počasí je opravdu nádherný, babí léto ještě do středy, pak už to bude trošičku horší a já jsem si říkal, že bych na závěr víkendu mohl dát nějakou petelici, protože včera i dneska neustále tady bloumám, říkám, tyjo, co bychom dali, měl jsem tady jednu richtu, ale to myslím, že asi přepošlu Bejslikrobě, aby vám to zahrál v Bass Machineu v tom dalším. A nebudu zatím otajňovat, jaká pecka to byla. Ale teď pecku, kterou určitě 100% znáte, Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Věc, plně monumentální. A na scénu přichází Blaster Jack Remix, starý zhruba 6 dní. A my si ho teďka v celý svý parádě na KISSu v neděli 4. října pěkně střihneme. KISS Radio.

0: Jukebox. Ano, další várka. Muzika na vaše přání je tady právě teď na Kisu. A tohle už je objednávka Mária.
1: Čau, čau, tady Mário. Mohl bys tam prosím tě hodit něco od Tiesta? Výběr nechám na tobě. Bylo by to tobě do studia a pro všechny kysáky. A mějte všichni hezkou neděli. Čau, čau.
0: Ano, užívejte neděli. A ještě pořádný tóny Tiesta a Adagio for Strings.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: D1, D10, D11, velmi silný provoz, ale zase co se týká zpoždění ve směru na Prahu, žádná tragédie, 10 až 15 minut. Ještě nehodu pro vás mám, a to Příbor, ulice Štramberská, jinak je na silnicích klid, tak ať už míříte kamkoliv, šťastnou cestu. Hey.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Kiss. Počasí.
1: V pondělí bude jasno nebo skoro jasno. Ráno ještě na většině území mlhy nebo nízká oblačnost, ta se během dopoledne rozpustí. Foukat bude slabý proměnlivý vítr z jižních směrů a nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů.
0: To nejlepší.
2: To nejlepší
0: od 90. let. Kiss.
2: Kiss.
0: Radio Kiss.
3: Vítě Lesák po 18. tady na Kisu. No je dobře, že jdeme do finále, protože už mi to přestává mluvit. 18. je tady, tak dáme pořádný pecky, bomby, rakety. Kaigo za chviličku a v tuhle chvíli Dario G.

0: apela jen a jen na vás, tak nezapomeňte, dvě důležité cesty sem do studia už za pár okamžiků, 210 323 323, to je telefon přímo sem, anebo naše kysácká apka, kam nahráváte zkazy a odesíláte a pak už jenom čekáte, jestli se na vás dostane. Co si vyberete, nechám na vás, ale otajnit můžu i playlist na následující minuty. Two Brothers on the Fourth Floor, Vize a v tuhle chvíli nachystanej i Enrique Iglesias.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: 210-3-2-3-2-3, tam už čeká Martin a Martin se asi vrací z víkendu. Martine, ahoj.
1: Ahoj, já jsem Martin. Zdravím všechny kysáky. Je tu teďkon zhub, máme plné koše a chtěl bych sem prosím pustit Michael Jackson Beat It.
0: Já si myslím, že teďka si možná některý lidi trošku naštval, že máte plný koše. A co tam máte za houby, prosím tě?
1: Rostou hlavně hřiby, i nějaký kozáky jsme našli.
0: A babky nezbíráte, že jo? To necháváte v lese.
1: No.
0: Tak jo, tak užijte si večer, zdravíme vás, užívejte, tady je Michael Jackson, měj se, ahoj.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jasmenem je zahrát si na
2: bubeníka.
1: Do činelu, který máte tady ve studiu, musíte udeřit ve stejnou chvíli, kdy bicista Whitney Houston do bubnu. Ten, kdo prohraje, ten musí olíznout tomu druhému chodidlo.
0: Yesmen.
1: Seš připravená?
3: Jo.
4: To jsi napočítala teda.
1: Držte palce Patrikovi. Bude mučit Patrika Peltana.
5: Nebudu to dělat.
4: Víš, že pro mě to taky je trest, pojď.
3: Dobře, tak jo, tak jdeme na to.
4: Bože, to byl jak slimák, kdyby jsi rošla.
0: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

Jay-Z a Alicia Keys, Empire State of Mind u nás na Kissu. AI super, ale nemůžete tomu úplně jako věřit. Na druhou stranu je s tím docela zábava. Dneska jsem vyrazil do lesa v domnění, že teda jako najdu něco. Tak nějak tak jako úplný kulový. Samozřejmě dotazy, tak co, rostou? Říkám, počkej. Tak jsem se vyfotil s košíkem, hodil to do AI a zadal, naplň košík hřiby. No a za 10 vteřin bylo vymalováno, takže vás zdravím, vy, který jste tomu uvěřili.

0: Calvin Harris, How Deep Is Your Love. To je muzika, která dozněla na Kissu, no a v tuhle chvíli i poslední jukebox a o ten se postará Pepino. Ahoj.
1: Čau. Tady Píno, nech nám zahrát, jedeme z Německa s Trzlem a s Langušem. Pro Martina, pro Martinku a pro mě, pro Pepíčka. Pro všechny kysáky, mějte se fajn lidi, čau.
0: Tak zdravíme i tuhletu bandu, Lesák si balí saky paky, v 19 hodin sem přichází neřízená střela DJ Basslicker a s ním startuje repríza Kiss Parády. Já se budu těšit opět za 14 dní, mějte se, ahoj.

0: filmové tipy.
1: Máte rádi filmy, u kterých si myslíte, že víte, co se stalo? A za 5 minut už si nejste jistí vůbec ničím? Pak si dejte pravdu nebo lež. Dakota Johnson, Anne Hathaway a Josh Hartnett v příběhu, kde zmizí holka, všichni něco vědí a hlavně nikdo vám neřekne celou pravdu. Takže můžete hádat, podezírat a klidně se i splést. Protože tady není nic tak, jak se na první pohled zdá. Takže popcorn do ruky, nejlepší flek v kině a jde se na to. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
0: Dobré nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
2: Michael, ty si kolik? Normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože jsem si cvrknul do textilu.
3: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
4: Výborný to je.
5: Michael, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
2: No ty číčo.
0: To zas bude jízda. Startujeme v 10. Těším se na vás. Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
6: Co je korfbal?
7: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
6: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
7: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
6: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
8: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Ahoj! Tak co, zvládneš 36 nebo 26 kilometrů? Zveme tě na Krumlovský vodácký maraton se Slavia pojišťovnou. Skvělá akce nejen pro vodáky. Úžasná atmosféra a cíl v historickém českém Krumlově. Raft Chicanoj, prostě na co si troufáš. Už v sobotu 10. října. Více na www.krumlovskimaraton.com.
0: Kiss Parada.

0: Kiss Paráda. Kiss Paráda rádia Kiss s DJem Bassnickrem.
1: No, já už si mluvím, je to moc dlouhý, ale je to skvělý. OK, kysáci, oh, já jsem atomovej, jako přesně. Pokud máte středeční premiéru 21.00, teď už 11 vteřin tady krákorám, je tady Kiss Paráda, jo? Fenomenální a nová znělka, já jsem dneska poslouchal dopo mýho brášku Mišáka Kavalčíku, který byl taky z toho hotovej z nový znělky, máme tam nový věci Marka Korna, Vice, Chris Cross Amsterdam a Hugla, tak chci poděkovat Jean-Lucovi, který nám vždycky jednou za měsíc, jednou za dva obnoví znělku, aby jsme byli aktuální, protože Kiss Paráda aktuální je. Dneska 487, kolik je 4x8x7, víte to někdo? Honem Apka Rádia Kiss, kdo mi to první spočítá, ne přes AI, tak dostane nějakou pěknou cenu, třeba přes... Pusu. Ne, OK, nebudu tady nic říkat, každopádně, no, říkat asi něco budu, ale prozradím vám, jaký hity dneska budou šlapat, jo. Pozor, tohle je novej Timmy Trumpet, jo, zase s trumpetou lítá po světě, no a možná si někam strčí, třeba do Kiss Parády. Tady nový Vice a Blur.

samozřejmě zahrajem. No a v pátek 2. října si je zaspíváme. Pokud máte neděli, tak jste se prospívali, možná jste usli a zbudili jste se a máte po 19. Hoď se, každopádně teď 10.

0: 90. A pozor, pozor, pozor. Vemte si do ruky, co budete chtít, třeba flétnu, jo? Tak to bych vás spíš pozval na hudební tábor, ale teď je tady trumpeťák Timmy, který prostě vždycky někam vleze, začne hrát na trumpetu, všichni jsou hotoví, pak jí flákne po nějaký holce, která má otřes mozku, ale je úplně šťastná za to, že jí prostě fláknul Timmy trumpet a tak jede dál zvesela. No a na konci svého vystoupení si veme flašku, rozmátí si o hlavu a jde domů. Nádhera, prostě Timmy trumpet je borec, podobně jako Steve Aoki, který háže mezi první řady dorty. No taky bych si slíznul nějakou smetánku. Každopádně teď hudební novinková smetánka od Timmyho trumpeta, taky Ale Farben z Německa. Alex do toho, jejich věc Chase the Feeling na Radio Kiss. No tak od Dope Freaks, hitu, který je 12 let starý, ty brďo, za chvilku bude mít občan. Tak tenhle ten hit urazil spoustu cest a teď je tady novinka Chase the Feeling.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.

0: Devítka na Kissu, BB Rex a David Guetta, Sad Girls. Tak holky, nebuďte smutný. Jo. Devítka taky dobrý, no. Lepší než trojka, co? Švédsko. Devět.
1: Kiss paráda. Místo deváté.
0: Hele, už to jede. Guetta zase hraje na ty své klávesy, jo. Jak mu to jde, no já už...

Tak a pozor, na osmičce je Robin Schulz z Německa, který si rád dává k večeři Schulz, to zají vejcema. No a když se jako tak napral, tak si našel single, který si zrovna pouštěl na Spotify. Je to hit z roku 2004, Balit. No a je z toho nová verze. Balit, Take It Slow a Water Matt. Dnešní pořádná osmička na Kissu. Už to jede, to slyší.

0: Bali, to je taková louka, kam si lehnete, před váma skáče maková panenka, motýlka, emanuelka, no, prostě to zní dobře. Dnešní tip na hit je tady, Vice a Blair, Better, ano, tak něco bude lepšího. Vice má celkově takový hluboký texty, on tenhle ten polorakušák docela jako slušně jede, protože třeba jeho Memories single, který doteďka boduje. Měl dost dobře našlápnuto, třeba v Německu se stal třikrát řadovou jedničkou v komerční hitparádě. Teď je tady Úsvit na lepší časy, Vice a Blair, jejich Better a dnešní tip na hitky z parády, kterou ladíte v neděli po 19. a ve středu po 21. se s Bejslikrem.
1: Kiss paráda, tip na hit.

0: slyšet dneska ještě bonusový tip na hit? Takhle zní, jo. Novej Dimitri Vegas, jo, konečně to vyšlo. Ups! Tak jo, jestli chcete tohle maso pustit v Kiss parádě, tak mi pošlete hlasovku přes apku Rádia Kiss, jo? A teď už sedmička. Willy William, my oh my, je to veselý, je to takový podnikavý. No a v Holandsku stále první místo, u nás teda šťastná sedmička.
1: Kiss paráda, místo sedmé.

0: Mě vidím babču, když krmila slepice, tak vždycky tam házela nějaký ty do krávoviny a řekla daj, puča, daj, úplně vidím. No, tenkrát babča před 40 lety vypadala jak Shakira, jako dlouhý vlasy a ty slepice jako dobře jeli. Vzpomínka na mládí, každopádně tohle byla aktuální kopačková věc. Myslím si, že spousta z vás tady si jen tak čutají smíčkem, třeba i teď večer, když jako ono to docela teplo, 20 stupňů, krásně, tak je spokojená. Teď ale Kygo, to je člobrda, který se ve 12 letech vynořil z nory. Norou, myslím, jeho pokojíček, kde byl zavřený, pálil tam CDčka, pustil si občas taky něco od ale každopádně v mezičase dělal muziku, ono se mu to vyplatilo a po nějakých 16 letech, co produkuje muziku, je tady hit Take Me Back a hodně velká kompozice, která takřka jakoby vypadla z oka mistrovi Avicimu. Dneska novinka s číslem 2, kterou samozřejmě můžete podpořit na Kiss.cz.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.

hodně podobný Avicii soundu, bohužel Avicii už přes 12 let není s náma. Je to škoda, že nás opustil tenhle ten bombardák. Teď ale tak bombardáky nasadíme nebo vyhodím, záleží v čem spíte. Každopádně dáme recapitulation, 10 Chase and Status, J House, Arach, Disfrangles, 9 BB Rex a David Guetta, Sad Girls, 8 Robin Schulz, Watermatic, It's Low, 7 Chris Cross, Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, My Oh My, 6 Shakira, Burna Boy, Die, a z novinek Kygo, McCrown, Take Me Back. No a rozhodně taky fenomenální bombastic show Tim Trumpet, Ale Farben a Chase the Feeling. My do top 5 napálíme s Davidem Guettou a Hypertonem, You and Me, Me and You. Stoupák týdne, ježiš, stoupák, to je, na co zase člověk nemyslí. 5.

Kiss a čeká nás další skvělá věc, dneska na čtvrtý pozici, takovej afrohouzíček, který se nám rozjel. Je to virální song number one, který v letošním červenci a srpnu zdecimoval úplně všechno, co bylo na Ibice. Tady se Moving to the Sun, Hugel, Alternate, Imal Engel. Spousta lidí jako řešila, jestli tahle písnička je udělaná přes AI. Není udělaná přes AI, je to normálně živý, jo? Tak buďme živí, jako želvy. Yo, everybody. Hlasujeme do Kiss Parády s číslem 488, která bude za týden, jo? Dneska 487, za 13 týdnů je tady jubilejní 500, tak snad se toho dožiju, jo? Jdeme na 4. Kiss Paráda.

0: Patronate, ano, my jsme to řekli sami, moving to the sun, jsme si dali, jsme se pohli ke sluníčku na kysu. A teď tip na hit, který pojede živě už pátek 2. října 2026 v O2 Univerzu, kde se taky potkáme, kde to bude obrovský a samozřejmě Radio Kiss nesmí chybět. Kluci slaví 30 let už vlastně po druhý, dokonce by měl dorazit i Martin Kocianu, takže jsme na to zvědaví. My jsme hochy z Lunetiku měli několikrát ve studiu, známe se už spoustu let i se jejich úžasným manažerem. Vždycky, když jsme někde na party, tak si stoupneme dozadu, kecáme o životě, drbeme a to miluju, protože kluci jsou úplně normální, i když vlastně jsou to ikony. Spousta z děvčat si trhá svá rodidla i po 30 letech, vždycky, když je vidí nebo slyší song a tě hudba tvůj lej. No, já se nedívám být ženská, no tak jsem úplně hotovej. Teď jejich aktuální novinka, kterou jsme vlastně představili v ranním kysu. Jmenuje se Od loštího světa, jedná se o spíš pomalejší song. Kluci se po delší době rozhodli, že udělají zase nějaký krásný hupák. Takže kluci, v pátek, ať si to užijete, užijeme. A teď jejich nová věc, Lunetik, milujeme je, Od loštího světa na kysu.
1: Kiss paráda, tip na hit.

odloží u světa. Nádhera, taková pohodička. Doufám, že jste si teď chvilku jako dáchli, protože zase pojedeme z kopečka a budeme sypat, jo. Budeme sypati teď na bronzu. Mark Korn, Semi to I Won't Let You Down, nejúspěšnější pozice, dokonce i song, který máme v hlavní úvodní znělce naší Kiss parády. Tak ho nezapomeňte podpořit i vy na kiss.cz, dneska bronz. Kiss.

0: nevíte, jak jsem vždycky šťastný za to, že máme takovýhle hity na žebříkovky s parádovým kláním pro 487. týden. Teď už ale jdeme na dvojku, kde malý Cyrus, která miluje kouli v obrovskou, tak tady lítá na Vánoce místo koule, lítá na vosích hnízdech, no to je pecka, no a teď takhle na konci září a začátkem října je, Libo, jestli posloucháte premiéru ve středu, máte září, jestli máte neděli 4. října, tak máte říjen. No, tak teď lítá na basech, jo, ještě že nelítá na mě, na baslikerovi. Tady je Bass Persuades, správně výslovnost angličtináře, lesson one, Bass Persuades. OK, number two.
1: Kiss paráda.
2: Místo druhé.
0: My name is Miley Cyrus. V Deutsch, mein Name ist Miley Cyrus.
3: Horses are gone, forgetting there's a world when this record is on.

konci dnešní Kiss parády. Já vám řeknu pouze číslo jedna. Ale ještě by se mohl dát jednu. Ještě jednu! Ještě jednu! Ještě hraj! Ještě jednu! No vy mě tak ukecáváte, tak já dám ještě jednu, jo. Když jako to jinak nedáte, je tu bonus, jo. Dimitri Vegas Like Mike Silver Turn the Tide, to je nejhranější věc aktuálních tanečních parketů, tak jdeme na to, jo.

0: Kiss Paráda. Místo první.
1: Tak jo, my jsme na konci aktuálného žebříčku Kiss Parádového klání. Vy, co máte středu, za chvilku Trends Party, a vy, co máte neděli, tak vás rovnou pozvu na středu 7. října, protože nás čeká jubilejní 60. Trends Party.

protože na prvním místě je excelentní borec, mák, mistr Člobrda, který každý týden vydá 2-3 singly, z toho jeden z nich pustí do světa. Já když slyším tohle song, tak cvrnkám do gatí, to je geniální. Everlasting Sasha Armin van Buuren, šťastný za to, že tohle máme opět na prvním místě. Já chci vám ze srdce poděkovat za to, že pro to hlasujete. Že prostě jedete a víte, co je dobrý. Takhle hraje Radio Kiss, dostal 280 tisíc hlasů. Armin van Buuren a Sasha. Nádhera. Táhneme kapesníky. My se tady něco hezkýho. Třeba na holuby v nose.

0: Tak tohle bylo všechno.
1: To je konec, tady najdá, to jsem měl říct já. Tak to řekni, tak to má Kiss Paráda, pasujem. Kiss.cz, já.
0: Bis, morgen bis, nächste Woche. Příští týden opět tady pojedeme ve stejný čas, ve stejnou hodinu, ve stejnou minutu a vteřinu, OK? Díky, Armin, vyhrál. Jste nejlepší na světě a díky, že rozhodujete o této geniální muzice. Tleskám, hej ho!
2: Kiss Paráda. Hlasuj na www.kiss.cz. Yeah,

0: Kysáci, máme tady 8 hodinu, no a to znamená, že víkendové jukeboxy s Alexem začínají.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

Posloucháte Radio Kiss a jsou tady víkendové jukeboxy s Alexem, týden je u konce. No a já jsem dostal velmi důležitý úkol dneska to tady s Kisáci s váma uzavřít. To znamená, že máme teďka před sebou 4 hodinky před půlnocí, abychom si ten víkend ještě uzavřeli hudebně. No a jakým způsobem to budeme dělat, tak to už asi 100% znáte, protože my tady dneska budeme pouštět, respektive já konkrétně vám budu pouštět písničky na přání, takzvané jukeboxy. No a tyto jukeboxy si můžete objednat buď to na telefonním čísle 210 323 323, anebo skrz aplikaci Rádia Kiss, kam mi jednoduše nahrajete hlasovou zprávu, nebo třeba i nějaký vzkaz textík. No a já zadám rytmus, protože vybírám první písničku, a řekl jsem si, že dneska zazpomínáme na milénium a na song, který jednu dobu opravdu ovládl všechny rádia a videoklipem taky i televizi. A co teda mě na tom zaujalo je, že ten klip a i ta písnička jako taková, tak vlastně to byl jeden song té skupiny, který se proslavil a potom už vůbec nic dalšího vlastně od nich nevzniklo, respektive pravděpodobně vzniklo, ale už se to asi nedostalo do širšího povědomí. Nicméně, tenhle ten song je opravdu legendární. Takže startujeme jukeboxy a první písnička je od skupiny Crazy Town a jejich song Butterfly. Come my lady, come, come my lady, you my butterfly. Sugar, baby.

0: Kysáci, startujeme jukeboxy, už máme i první tady vaše přáníčka. A než se teda dostanu k hlasovým zprávám, tak musím konstatovat, že telefon nám tady zvoní furt dokola, strašně moc se vás snaží dovolat sem k mě do studia. 210 323 323 je to kouzelné číslo, které musíte vytočit a pak mít trošku štěstí, jako to měl Kuba, který se jako první dneska v naší víkendové jukeboxové jízdě dovolal. Takže Kubo, slyšíme se, čau!
1: Ano, ahoj Alexi, konečně mám na tebe štěstí.
0: Ahoj.
1: Poslední do sbírač.
0: Já, počkej, ty sbíráš moderátory Rádia Kiss.
1: zatím jsi mě chyběl jediný, ke komu jsem se ještě nedovolal.
0: Takhle, hezky.
1: Teď můžu očkrtnout, jak ty říká.
0: Hezky, tak to máš dobrou, ty dobrou sbírku.
1: A jestli mám sbít první, to už je dvojnásobná trefa.
0: No to jo, čověče, to je dvojnásobná, to si tam napiš jenom 20 bodů. Nevím tady, jaký máš bodový systém. Ale hele, jestli to je k dobru, tak já budu jedině rád. Prosím tě, my jsme to s tebou tady už trošičku probírali mimo éter a říkal si, že by si chtěl písničku od Venga Boys. My jsme přemýšleli tady, jako vybrat, protože ty hity prostě oni generovali ve velkém množství a nakonec jsme vybrali písničku Šalalalala. No a mě by zajímalo, komu to, Kubo, posíláme.
1: Tak určitě tobě, ať ti ta směna uteče.
0: Děkuju.
1: Potom všem rozvozákům, jelikož jsem sám rozvozce pici, kluci určitě od nás zvosíme, Výškov taky poslouchají, máme v rádiu Kiss a myslím, že většina těch pěti aut, co jezdíme, poslouchá Kiss.
0: Super.
1: Takže klukům, ať nám to šlape a všem kurýrům a hlavně všem, co jste za volantem, tak prosím vás opatrně. Jo. Je neděle večer, tak ať všichni dostaneme tam, kam potřebujeme.
0: Přesně tak.
1: Zdraví je na první místě a raději o minutu později, než aby se stalo nějaký neštěstí.
0: Kubo, říkáš to naprosto správně, zítra nám startuje nový týden, nový den a spoustu přesně nových tak zážitků, tak ať jsme u toho všichni. No a jinak...
1: A hlavně,
0: povídej, ještě jednou.
1: Fajn lidičkám,
0: no jasně. Tak to si řekl krásně. Hele, kysáci, vypadá to, že to je pro vás, pro všechny. Jinak vy, co rozvážíte, pánové, i tobě teda hlavně, Kubo, moc děkujeme, protože to je služba, která se stala fenoménem a já teda upřímně si už neumím představit život bez toho, aniž bych to občas taky nevyužil, tu službičku. Takže...
1: Třeba jsem dal někomu tip na večeři, komu se nechce.
0: A přesně. Přesně. No a...
1: Řeší trošku, jak se říká.
0: To je pravda, ale co jsem chtěl dodat já, že k dobrému jídlu patří 100% dobrá muzika a na tu právě teďka
1: jdeme. A dobré pívečko, samozřejmě.
0: Přesně tak. Tak jako by, hele, měj se krásně, ať ti to utíká a zase někdy příště.
1: Děkuji tobě taky.
0: Ahoj, čau, čau.
1: Ahoj, ahoj.

0: Posloucháte Radio Kiss a víkendové jukeboxy s Alexem. Končí nám týden, je 4. října, no a máme tady taky nějaké svátky, protože Františku, pokud mě slyšíš, tak všechno nejlepší k tvým jmeninám, respektive k svátku. Doufám, že si ten svůj den užíváš. Všem Františkům jen nejlepší přeju. Nejenom já, ale celé Radio Kiss, jen to nejlepší. No a jinak my tady samozřejmě na Radio Kiss máme spoustu dobré hudby, to už asi víte, a můžete se těšit na Aaron Chupu nebo třeba na George Ezru, ale další přidaná hodnota je, že když nás budete poslouchat ve správnou dobu, tak máte možnost dokonce i něco hezkého, hodnotného vyhrát, anebo třeba někam i vycestovat.
1: Zbalte kufry a odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
2: Jsem Blue, miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
3: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte víkendové jukeboxy s Alexem na Radio Kiss. A tentokrát si budeme pouštět jukebox, který jste si objednali přes aplikaci Radia Kiss, to znamená, že si poslechneme pár hlasovek a říkám pár, protože jsem si připravil celkem dvě. První nám bude diktovat Zuzka, která, věřte tomu nebo ne, je už řidička, ačkoliv si myslím, že je mladší a pravděpodobně ještě nemá řidičský průkaz. Možná se pletu, typuju podle hlasu, ale i tak řídí, protože dneska se dá řídit v digitálním světě. No, Zuzi, řekni nám k tomu víc.
1: Ahoj, přeju hezký večer k vám do studia a chtěla bych nechat zahrát nějakou písničku, jakoukoliv, co tam vybereš ty, ale to je pro mého přítele Aleše, se kterým teďka hrajeme Euro Truck Simulator 2, posloucháme vás u toho a je to samozřejmě pro všechny ostatní kysáky. Hezký večer přeju, ahoj.
0: Tak Zuzi, já teda nevím, možná, že celá moje dedukce ohledně toho, že ty ještě řidičák nemáš, je špatná, v tom případě se omlouvám a přeju vám, ať si s Alešem užijete jízdu v simulátoru. No a pokud jsem se trefil, tak jsem se trefil, ale důležitý je, že ať už ho máš teď, nebo jestli ho budeš mít v budoucnu, tak jsem si 100% jistý, že řidička seš skvělá. Ale co přesně budeme hrát, to je otázka. To už nám řekne tady Kubík.
2: Ahoj Alexi, zdravím tě. Zahraj bys mi prosím písničku buď Ludoveckou od Romana Anděla a nebo tvoji písničku Zlepší než originál od Izlov, je mi to jedno a omlouvám se, že si nechám zahrát ty stejný, ale prostě jsou nejlepší. A Alexi, budeš dneska streamovat na Instagramu nebo ne? Jinak děkuju a ahoj, Alexi, užívej směnu.
0: Kubí, moc děkuju za zprávu. Kubovi tam hrála hezky hudba, to měli jsme to trošku teďka všichni jako na matějský pouti. Nicméně, Kuba je náš velký fanoušek, je to taky moderátor, taky má takové svoje rádio, vlastně velký projekt, co už delší dobu na tom pracuje a rád si objednává právě tu Ludoveckou nebo ode mě moji písničku. Já pustím tu Ludoveckou, protože tu osobně já mám moc rád. A co se týče toho streamu, tak Kubi, dneska streamovat nebudu, ale občas si ten stream pustím. Uvidíme třeba příště, dal bych vám vědět potom na Instagramu včas. A jestli u toho budete chtít taky být, tak stačí, abyste mě na tom Instagramu našli. Je to velmi jednoduchý, Alexej Kolva dohromady, tak jak to slyšíte. Nejsou tam žádné dvojité písmena ani nic jiného, takže můžete napsat, sledovat mě.
3: Si rovno,
0: no ale tady
3: rovno,
0: už
3: rovno,
0: a Ludovecká! No.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Dobrý večer přeju, tady Radio Kiss, kdo pak se nám dovolal?
2: Dobrý večer, to je Natálie.
1: Dobrý večer, Natálie, já vás zdravím. Tak co to bude, co vám hezky opustím?
2: Pro moji nejlepší kamarádku, která pro mě hodně znamená, bude to mít beze mě tykonc hodně dlouho těžký, jelikož nastupuji do nemocnice a to je nadluhivý právě.
1: Jasně.
2: Máme společný večer, poslední, a tu holku strašně moc milu, má dokonalou dceru Miušku.
1: No, hezky.
2: Dvou letou a to pořád na mě teta, teta. Takže bych nechala vybrat song na tobě.
1: Dobře.
2: Pro nejlepší kamarádku Nikolku Příhodovou ze Strakonic.
1: No tak jo, no tak to je krásná zpráva, to je hezký.
2: A samozřejmě pro všechny posluchače Radio Kiss a hlavně i pro tebe.
1: No výborně, no tak jo. Tak v tom případě já vyberu něco pěkného. Vám přeju, holky, vy teďka slavíte, nebo máte teďka poslední večer společně, nebo co teďka děláte?
2: Jo, poslední večer.
1: Hezky, no tak si užijte písničku, věřím, že se vám bude líbit. No a děkuji za zavolání a hele, já věřím, že i když teďka nastupuje někam, tak furt budete v kontaktu, že jo, furt si budete...
2: Jo, no v rámci možností budu v kontaktu.
1: Hele, v dnešní době technologií to určitě nějak bude. Tak jo, super, tak se mě krásně a písnička
2: letí. Určitě taky, hele.
1: Jo, tak jo.
2: Děkuju moc, ahoj.

0: Za minutku je tady už 9. hodina, víkendové juboxy s Alexem pokračují až do 12.
1: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, pokračujeme ve víkendových jukeboxech s Alexem a já jsem strašně rád, že nás posloucháte po celé republice, v různých místech, někdo nás poslouchá v autě, někdo nás poslouchá dokonce i v zahraničí, třeba někde i na pláži, občas i takový se najdou a někdo nás poslouchá v klídku a v pohodě, třeba na chaloupce, protože ještě víkendujou a užívají si krásného večera. No a přesně to taky dělá Marcela.
2: Ahoj kysáci, chtěla bych hrozně moc zahrát písničku od Model Talking, Sherry Sherry Lady. Bylo by to pro vás, pro všechny do studia a hlavně pro nás na chatu, když si užíváme volno a jsme rádi, že nemusíme zítra do práce, tak si to tam zítra užijte, pozdravujem, ahoj.
1: Tak děkujeme, my si jdeme užívat práci. Hele, ale písnička skvělá. Modern Talking, užívejte chatu, chalupu a hlavně užívejte tuhle parádní hudbu.

0: Dobrý večer, tady Radio Kiss. Kdo pak se nám dovolal?
1: Já zdravím, krásný večer. Irča.
0: Jirčo, i já zdravím. No tak Jirčo, jelikož se ti to podařilo, k čemuž samozřejmě gratuluji, protože to není úplně druhý, tak mi řekni, jakou písničku ti pustím.
1: Já bych chtěla nějakou hezkou skladbičku od skupiny KLF.
0: KLF, jasný. No a máš nějakou oblíbenou? Hele, mám tady na výběr třeba Last Train to Trans Central nebo What Time is Love?
1: Tu první,
0: to s tím jasně. Trans Central, to jsem chtěl říct. No tak jo, Tak prosím tě, ještě mi řekni, komu ji posíláme. Nebo jestli jenom pro radost.
1: No, chtěla bych poslat všem, který jsou teďkon v práci na noční, což teda jsem i já, aby nám to trošku zvedlo náladu a aby nám to rychle uteklo. A zároveň i tobě do studia.
0: No tak jo, tak děkuju, tak já věřím, že písnička udělá radost. Já ti ještě jednou děkuju, že jsi nám zavolala, no a ať ti to utíká, hele, ta nočka uteče jako voda a ráno jako na obláčku.
1: Tak jo, děkuju
0: moc. Tak jo, měj se hezky.
1: Ahoj.

0: Posloucháte Radio Kiss, s vámi je Alex a víkendové jukeboxy. Máme 4. října, už jsem říkal, že svátek slaví František, ale tradičně nejenom František dneska slaví, ale máme samozřejmě velký výčet dalších svátků, respektive důvodů k oslavám, protože po celém světě, i tady v Česku, a nejenom se slaví i mezinárodní různé dny. No a dneska je toho opravdu spousty. Rozdělím si to asi na více vstupů, protože jinak bych tady celý 3 minuty jenom četl všechny ty dny, co dneska, který dneska právě toho 4. října se slaví. No ale z toho, co bych teďka chtěl zmínit. Zajímavý den, Mezinárodní den úsporné zábavy. Jo, takže jestli se dokážete bavit, aniž by vás to stalo hodně peněz, tak dneska to můžete oslavit. Myslím si, že to je jakoby věc, která je taková, můžete se o to i hele, to je vlastně možná dobrý nápad, kysáci. Pojďme se navzájem podělit o to, jak by se dalo úsporně bavit. Samozřejmě můj první tip, nejjednodušší, prostě si naladíte Radio Kiss a pustíte si nějaký parádní pecky, co tady hrajeme, protože věřte mi, že s náma je zábava úplně vždycky. No a když nás budete poslouchat i ráno, tak nejenom, že se budete bavit, ale dokonce něco můžete i vyhrát. A konkrétně 7000 korun. No tak to je můj tip a já čekám na ty vaše.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Radio Kiss. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Kysácí aplikace Rádia Kys je stále k dispozici. Funguje v podstatě non-stop, na rozdíl od telefonního čísla 210-323-323. Tam nám můžete skrz tu aplikaci posílat ty hlasovky v podstatě kdykoliv. Otázka je, a jestli tady je někdo, kdo ty hlasovky zpracuje. Teďka jsem tady já a teď máte možnost si objednat jukebox podle vašeho přání, buď to právě skrz tyto hlasové zprávy, nebo skrz telefonní číslo 210-323-323. No a máme tady dalšího, kdo si bude diktovat, a tentokrát je to s přezdívkou Maják. Nevím teda, jestli to je jméno, pravděpodobně ne, ale tip na písničku má skvělej.
1: Zdravím tě, čauko. Poprosím tě, hoď tam, ak sa dá, Labuš, I love to love you. To som vám veľmi dlho nepočul, je to perfektná pecka z 90-tok a poslal by som všetkým kysákom, ktorí sedia v aute po práci ako ja, počúvajú rádio a nechce sa im stať a ísť domov. Díky.
0: Tak jo, jdeme na to. Mě teda strašně pobavilo, jak jsi to zaspíval. Mně by se vlastně líbilo, kysáci, kdybyste mi posílali hlasovky a vždycky jste mi taky tu písničku zaspívali. Mně to jako pomůže s tím hledáním, protože ne vždycky znám všechny ty názvy, všechny ty texty, všechny ty interprety. Takže když to také zaspíváte, I like to love you, tak hnedka vím, hnedka ji tam mám a hnedka můžu pouštět. Tak jo, jdeme na to, Labuš, I love to love you na Radio Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss. Dohrál nám DJ Bobo a jeho song Take Control, a co budeme hrát dál, už budete diktovat vy, a konkrétně to bude Franta, protože ten se právě teď dovolal sem ke mně do studia právě. Halo.
1: Ahoj,
0: já jsem si dal takový zvláštní úvod. Já jsem si totiž uvědomil, že nevím, jestli chci říct Franto, anebo právě, spojilo se mi to a udělal jsem frr.
1: to nevadí.
0: Takže já to hezky zafrčelo, no a důležitý je že tě tady máme a že jsme propojení.
1: Prosím tě. Skočilo to pěkně do toho éteru.
0: Přesně tak, prosím tě. Franti, ty jsi říkal, že chceš OMD, Pandora Box, říkal jsi mi tady mimo éter, že to je stará vykopávka. No, já nevím, mě to přijde teda jako aktuální, protože Pandora Box, hele, to je věc, to je furt někdo otevírá nějaký pandořiny skřínky, podle mě, a furt se dějou nějaký šílenosti na té naší planetě. Takže je to dost aktuální.
1: Je to tak. Jako, je to aktuální takové, je to divočina, ale písnička je to prostě stará, úžasná.
0: To je pravda. A my si teďka zahrajeme a zahrajeme si ji pro někoho konkrétního nebo jenom pro tebe, pro radost?
1: Ale dáme to všem kysákům tobě do studia.
0: Dobře.
1: A budu to věnovat i mýmu tátovi, taky Frantovi, protože má svátek. Takže všechno nejlepší a ať se ten večer užije.
0: No jo, to je vlastně pravda. Františkové, Frantové, ano. Všichni máte svátek dneska. Ty taky v podstatě, že jo?
1: Ano.
0: No ježišmarja, tak všechno nejlepší k svátku ti přeju.
1: Moc krát, děkuju.
0: Hezky. No hele, už nám to hraje, takže...
1: Jdeme do toho.
0: Moc děkuju, měj se krásně a oslavuj.
1: Ahoj.
0: Čauky.

0: Odbyla nám přesně 10. hodina, to znamená, že ještě 2 hodinky víkendových jukeboxů s Alexem.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, víkendové jukeboxy s Alexem a další písnička, kterou jsme si pro vás připravili společně s našimi posluchači, bude hrát už za malý okamžik. No a komu budeme hrát a co budeme hrát, tak to se dozvíme právě teď a začneme teďka s Romčou.
1: Ahoj Alexi, přeju krásný večer, můžu tě požádat, pustíš nějakou pěknou pecku pro jednu skvělou a úžasnou ženskou z čerpací stanice v Opavě. Jedná se o Moničku, ona to určitě bude vědět, protože vás taky poslouchá. Chtěla bych jí touhle cestou poděkovat za to, že je a jsem strašně moc ráda, že mi vstoupila do cesty a že prostě, že se máme. Moc děkuju, mám tě ráda, Moni, mějte krásný večer, ahoj.
0: Tak zdravíme Romču a Moničku, no a teď už si pojďme říct, co budeme hrát a to nám nadiktuje Statky.
2: Ahoj Alexi, hele, byl bys tak hodnej a zahrál bys si mi tam Offspring, California Cruising. Dlouho jsem to neslyšel a tak je to taková fajn pomileniovka pro nás kolem 30-40 let. Jinak všem hezký večer přeju, kolama dolů a antenkou nahoru, čau Statky.
0: Tak jdeme na to. Tohle je Offspring Cruising California.

0: Posloucháte Radio Kiss, víkendové jukeboxy s Alexem. Máme 4. října, 22 minutky a 18, respektive 22 hodinky a 18 minut k tomu. No a telefonní číslo 210-323-323 funguje naprosto skvěle, protože máme dalšího posluchače, dalšího volajícího a tentokrát je to Tomáš. Tome, čau čau, slyšíme se.
1: Ahoj, slyšíme se, poslouchám.
0: Ahoj, ahoj, no já poslouchám ahoj, tebe, ahoj. Ty se zdovolal k nám sem do studia a říkal jsi, že by jsi rád objednal písničku od Headway. Já jsem už jednou připravil, ale ty mi ještě jednou prosím zopakuj, pro koho to bude.
1: Bude to pro mého kolegu, kamaráda Dana, říkáme mu dětku.
0: Pro dětka Dana.
1: Tak.
0: Hezky. A kam posíláme, kde se nachází teďka?
1: Je to v práci, kolega tady mě poslouchá, že teďka telefonu, takže teďka si bude koukat.
0: Jasně, takže teďka
1: si... Je to jako na tady nějaká, koukám tady z okna, tak jsem na ní zvědavý.
0: Jestli vykulil oči, až si začne tančit teďka. Tak jo.
1: Dobrý, super. Díky.
0: Tome, tak jo, letí to tam, děkuju, měj se hezky, užívejte.
1: Díky,
0: čau, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.

0: Posloucháte Radio Kiss, víkendové jukeboxy. Dneska je to samozřejmě s Alexem, jako každou neděli. Se na vás tady vždycky těším, společně uzavíráme celý týden a pouštíme si ty nejlepší pecky od 90. let a nejen. No a není tomu ani jinak dneska, protože už jsme si zahráli spoustu zajímavých písniček, ještě budeme dál hrát do 12. Po 12. hodině potom přebírá štafetu Kuba Krabáč a čekají vás noční jukeboxy, no a když vydržíte až do rána, tak na vás samozřejmě nastartuje celá naše ranní trojka, no a tam už se máte na co těšit, protože ranní trojka má vždycky spoustu zajímavých informací, dokáže vás bavit, ale občas taky plácne i něco, co není pravda, a když to vy posluchači Rádia Kiss uhodnete a včas zavoláte a označíte, co z toho, co říkali ráno, je kachna, tak si můžete odníst taky nějaké hezké věcné dárky. No, jak to celé probíhá, mám tady ukázku.
1: Takhle se vstává jedině na Kissu.
2: Jak jsme říkali, ano, genderové vyvážení znamení zvěrokruhu v příštích letech. Teď je otázkou, jak rychle to prosadí nebo ne. Takže štír.
3: Štířice.
2: Kozoroh.
3: Kozoroška.
2: Prej to bude koza. A pana.
4: Panic.
5: Jo. Což znamená, že u býka to bude kráva.
6: To znamená, že já jsem vlastně na přelomu váha pany, tak jsem vlastně váhavý panic.
2: Ale je to zase kachna.
1: Od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Kiss.
1: Posloucháte Jukebox Radia Kiss, ještě stále, ještě pořád jsem tady s vámi a samozřejmě tady s vámi ještě moc rád budu až do 12. A máme tady další jukeboxy, další písnička na přání, tentokrát od Pavla.
2: Ahoj Alexi, tady Pavel, já bych chtěl od tebe poprosit něco od Rihany, nějakou starší vypalovačku a bylo by to k tobě do studia a pro všechny kysáky, ať si ten nedělní večer ještě užijou a ty, co jedou domů, nebo ty, co jsou v práci na cestách, tak hlavně opatrně. Jak už říkal jeden posluchač, život máme jenom jeden. Kolama dolů, antenkou nahoru. Ahoj, Pavel.
1: Pavle, moc děkuju za hlasovku. Co se týče nějaký klasiky starý od Rihany, hele, já jsem vybral tu, která mě vlastně seznámila s tou zpěvačkou s Rihanou, protože to je úplně první písnička, kterou já si konkrétně pamatuju, že jsem registroval a že jsem na ní už pařil. A to je song Ponder Replay a myslím si, že to je jedna opravdu z těch prvních písniček, kterou vůbec Rihana vydala a díky které se mnohým z vás, kysáci, dostala do povědomí. Je to rok 2005, no a jdeme na to, Ponder Replay, neboli Zahraj to znovu. Zjistil jsem to správně přiložil ze španělštiny, kterou absolutně neovládám, ale podle toho, co mi tady napovídá internet, tak je to správně. No, myslím, že ty rytmy její všichni dobře znáte, takže je potřeba jen poslouchat a užívat.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Jukebox Rádia Kiss a Alex na Rádio Kiss a taky Lucka, tentokrát v hlasových zprávách.
2: Ahoj Alexi, prosím, mohl bys nám zahrát nějakou příjemnou, pohodovou písničku? Vracíme se s manželem ze Švédska. Zbývá nám asi 450 kilometrů domů do Českého ráje, tak abychom to vydrželi. A samozřejmě to posíláme všem kysákům na cestách. Moc děkujem. Ahoj, Petr a Lucka.
1: Tak Lucko a Petře, doufám, že máte příjemnou tu cestu. Něco takového hezkého, příjemného vám samozřejmě moc rád pustím. Můžete se těšit za malý okamžik na Shona Kingsna a písničku Beautiful Girls, nebo třeba na Armina van Burena a song Everlasting, který je za mě taky moc příjemný. Ale ještě předtím, než se pustíme do takových příjemnějších, poklidnějších tónů, tak bych rád splnil jedno přáníčko tady pro Davida, protože ten mi napsal přímo na můj Instagram. Napsal mi: Alexi, prosím tě, mohl bys tam zahrát pro všechny franty, co poslouchají to nejrádio k jejich svátku, a konkrétně teda bych chtěl písničku 666 od, a jejich song Paradox, 666 je název skupiny, 666. No a Františkové, už jsme to tady několikrát zmiňovali, samozřejmě vám přeju všechny nejlepší k svátku, dokonce mi tam chodili i vzkazy, i někdo z vás i slaví dokonce narozeniny, takže má takový dvojitý den oslav. Takže pánové, Frantové, Františkové, přeju vám ještě jednou vše nejlepší k svátku. No a Davide, pro tebe a taky pro všechny Franty a pro Lucku s Péťou, aby malinko teďka ještě se nakopli, aby potom mohli krásně přejít do toho klidu, tak pouštíme 666 a song I Pasa Paradox.

0: 23.00, no a další hodinka jukeboxů víkendových s mojí maličkostí s Alexem.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy. Máme tu mano!
2: I venga conmigo! Vámonos al

0: 6 do rána. No a vy teďka, kesáci, máte situaci, kdy někteří z vás třeba už vyrazili na noční, někteří už naopak třeba končí vaši práci. No a podobnou situaci má právě Michal, protože ten už zavřel svoji hospodu, jak se vám říká. No a těší se, že bychom mu něco hezkýho pustili. Michale, pojď, řekni nám to sám.
1: Čau, zdravím celé Kiz Rádio. Tady Michal, teďka už jsem zavřel hospodu, jsem tady sám, dělám vyučtování a nějaká super hudba by mi to třeba pomohla nějak zrychlit. Nějakou písničku od Robina Schulze, jestli byste mohli pustit. Díky moc, mějte se, čau.
0: Tak Michale, aby to vyučtování bylo sladký, protože co si budem, občas to může být hořkosladký, ale věřím, že dneska to bude sladký, protože ti k tomu moc rád pustím písničku od Robina Schulze, která se právě jmenuje Sugar, neboli Cukr.

0: 210-323-323, to je telefonní číslo, sem ke mně do studia. A vy ho umíte používat velmi dobře, protože nám to tady zvoní už od 8, co jsem sem přišel, až do teď, do tohle z toho okamžiku, vlastně neustále zvoní telefon. Já jsem vždycky jenom zvědav, koho mi ten náš automat vybere jako dalšího volajícího. No a tentokrát se podařilo dovolat Jindrovi z Bohumína. Jindro, čau, čau, slyšíme se, ahoj.
1: Ahoj, Alexi, slyšíme se dobře, perfektně.
0: Výborně, já tě taky slyším perfektně. Tak prosím tě, my jsme se domluvili, že pustíme písničku od Loftu a konkrétně se jedná o song Hold On. No a ty mi prosím, Jindro, řekni, komu tu písničku budeme věnovat.
1: Tak já bych to zahrál pro rodiče, pro bráchu, pro sebe, pro posluchače Radia Kiss a samozřejmě i pro tebe, protože krásně hraješ.
0: No tak super, děkuji ti moc.
1: A ještě sám sobě tak, protože jsem měl narozeniny, tak.
0: Ty jsi měl narozeniny? A kdy jsi měl narozeniny? Teď nedávno někdy?
1: No, v září 18. Ale nemusím se dovolat, tak to právě teď vyšlo.
0: To je za chvilku, respektive to je teprve jako včera, že jo? Ono to utíká velmi rychle.
1: No právě, no, to strašně rychle běží, no. No jak tak, člověk se to, zdá, tak už...
0: No, je to tak, hele, to, no. Je to tak. V tom případě ti dodatečně ještě přejeme všechno nejlepší k narozeninám, Jindro. No a... jdeme na to. Takže Loft a Hold On už je připravený, tobě přeju hezký večer a užívej.
1: Děkuji moc krát,
0: naschledanou. Ahoj.
1: Děkuji, ahoj, čau.

0: Posloucháte Radio Kiss, Alexe a víkendové jukeboxy. A já jsem říkal, že dneska je toho strašně moc, co se svátku týče. Nakonec jsme se dostali vlastně jenom k jednomu. A to byl Mezinárodní den úsporné zábavy. A já jsem říkal, že vy můžete poslouchat Radio Kiss a to je za mě nejlepší úsporná zábava, jakou můžete mít, protože to vás to nic nestojí. A my vás budeme bavit po celou dobu, co budete mít rádio zapnuté. No ale je tady toho víc, protože dneska je mimo jiné taky den vylepšení kanceláře. Jo? Co si pod tím představit? No, pokud teďka jedete třeba na noční a startuje vám práce, tak když jste někde v kanclu, tak si to můžete nějakým způsobem zpříjemnit, můžete si tam dát třeba nějakou kytičku nebo nějakou fotografii nebo něco, co vám dělá radost, když se na to koukáte. To samý platí i pro vás, co zrovna řídíte, nebo pokud jste profesionální řidiči, tak i v tom kokpitu auta se dá vytvořit nějaká příjemnější atmosféra. Můžete si třeba dát něco příjemnějšího pozity sedadla, že, aby vás to masírovalo, nebo třeba nějakou hezkou příjemnou vůni. No, nechám to už na vás, jak si vy svoje pracovní místečko vylepšíte, nicméně dneska na to máte právo, kdyby se vás někdo zeptal, co to děláte, tak jim řeknete, ježišmarja, teď je přece den vylepšení kanceláře, no a máte na to výmluvu. Ale pozor, to není všechno, protože dneska hlavně je světový den zvířat, zvířata dneska slaví. Jestli jste pejskaři, nebo jestli jste spíš na kočky, tak věřím, že tohle z toho vám neuniklo a že jste svým chlupatým miláčkům dneska udělali radost. Samozřejmě máme i další kategorie, lidi, co mají rádi rybičky, nebo třeba lidi, co mají rádi králíky, morčata, je toho strašně moc, jsou tady i plazy, že jo? Jsou tady ještěři, chameleoni a tak dále a tak dále. Tak všichni, co máte zvířátka, všichni, co máte rádi zvířátka, tak dneska bychom si měli připomenout to, že mají taky svátek a že díky nim často taky máme lepší náladu a dokáží nám taky přidat spoustu pozitivní energie. No, co vám ale ještě dokáže přidat pozitivní energie, je třeba šance vyhrát cestu na dovolenou. A to my tady na Kissu umíme taky.
1: Zbalte kufry a odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
2: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
3: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Kysáci, jsme už téměř v závěru, respektive takhle. Máme ještě samozřejmě půl hodinku, kterou využijeme naplno, ale těch jukeboxů už tolik nestihneme. Ale stihneme 100% jukebox tady pro Marka, který mi napsal vzkaz, že bych chtěl tady tu písničku zahrát pro všechny kysáky, taky pro mě. No a pro všem, kdo teď, pro všechny, kteří teďka cestují domů, což je taky Marek. No a je to písnička od Timmy Trumpeta a jeho Freaks, což je pecka, která dokáže rozhýbat, si myslím, i člověka, který si říkal, že už nemá energii a že už asi nějakým způsobem jenom v klidu dojede domů. Ne, když si pustíte tuhle písničku, tak věřte mi, že budete poskakovat až do postele. Tak jo, jdeme na to. Timmy Trumpet Freaks na Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, s vámi je ještě stále tady Alex, ale už je tady s námi i Kuba Krabáč. Kuby, čau.
1: Je to tak, krásný dobrý večer, kysáci. Ahoj, Alexi.
0: Ahoj, ahoj. Hele, my jsme tady hezky trsali na to black or white.
1: Je to
0: ty
1: tak.
0: Ty máš přesně na sobě, hele, bílou mikinu, já jo. Taky, pod tím máš černý tričko, takže my nevíme, jestli jsme black or white. My prostě jako...
1: Je to tak, já jsem zrovna chtěl říct, že jsme takový white and white, ale vlastně si řekl správně, že mám ještě černý tričko.
0: Ano.
1: Nebudu se ptát, jaký máš černý...
0: Mám černý ponožky. Ha, dobrý.
1: Dobře, jsme s toho
0: dobře, tak jo, hele, prostě Kubo, ale já jsem se tě chtěl zeptat na úplně něco jiného. Jak vidíš, tak jsem rád, že jsi tady, protože můj počet slov, co mám na den, je už vyčerpaný a teď už to jsou takový divný, jenom slabiky. Ale hele, dneska se slaví Mezinárodní den zvířat. A řekni mi, ty jsi pejskař, kotičkář, nebo jak to máš, jaký je tvůj vztah k zvířatům?
1: Jo, nemám vyhraněno, ale jako já jsem zvířátkový. To znamená, mě opravdu baví všechno. Jo, to znamená ještěrky, chameleoni, pejsci, kočičky, co úplně nemusím, jsou samozřejmě taky ty pavouci. Aha. Na druhou stránku, když je někdo terarista, má to někde zavřený bezpečně, tak já jako půjdu se k tomu tak jako podívat blíž. Ale z čeho mám velký respekt, jsou koně. Aha. Já prostě cokoliv je většího než já, to znamená koně, sloni a tak dále. Třeba moje dcera teď začala chodit právě na takový ten kroužek těch koní, kde se o to stará a podobně.
0: Hezky.
1: A vždycky, tati, pojď si to pohladit. No dobrý, hele, děkuju, jako, ono to je krásný zvíře. Ale tyjo, já vím, že oni koušou, kopou a můžeš z nich spadnout a tak dále.
0: No, oni mají svůj vlastní charakter jako koně. A opravdu, když to někdo s nima jako umí, tak to je radost na to koukat.
1: Obdivuju.
0: To je fakt jako magie. Já jsem měl jednou tu čest nebo tu možnost, že jsem si na koně jako vlezl, že jsem zkusil, že by ho jako nějak ukočíroval nebo jasně. Uřídil, nevím, jak to správně. Nejsem koněř, tak nevím, jak to správně. A koněř taky není správný slovo. A hele, jako... Chvilku někam šel, ale měl jsem pocit, že se dělá, co chce úplně, když jsem se jako brn, já jsem se tak jako podíval a jenom jsem doufal, že mě nezhodí, protože ten koň, když se mu nelíbíš, jo, tak on má nějak prostě jako hlavu slest, prostě, takže.
1: Hele, ale já jsem třeba žil jakoby v přesvědčení v tom, že vlastně ty ovládáš toho koně těma otěžema. A teď jsem koukal na nějaký závody a tam vlastně ten trenér říká, pořádně se jako vzepři do těch vlastně, jak bych to řekl, přesky
0: prostě, no, jasně,
1: asi,
0: ano, ano.
1: A vlastně tím pádem tam je kombinace jako nohou a rukou.
0: Aha,
1: takže
0: ano.
1: Mě to spíš připomíná, já nevím, jestli tady mezi váma kysáci je nějaký pilot, tak samozřejmě víte, že vlastně to není jenom o tom kniplu, ale samozřejmě je tam ocasní ovládání, to znamená, tam jsou dva pedály vlastně dole a tím pádem vy ovládáte vlastně jak rukama, tak i nohama vlastně, jak to letadlo se naklání. Takže kůň je pro mě vlastně takový letadlo.
0: No v podstatě jo. V podstatě
1: jo, to je bomba.
0: Hezky, hezky. No. A tohle už je písnička, kterou jsem vybral na to, abychom to uzavřeli, protože přece než je ten zvířat, já jsem pejskař, tak myslím, že hezká tečka, co
1: to je bomba nakonec. Tak jo, ahoj.
0: Kakel, hele, měj se krásně, Kuby, a předávám ti to.
1: Yes!

0: Nový týden a s ním i první noční jukeboxy tohoto týdne. Dnes s Kubou Krabáčem a startujeme právě teď.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Telefonní číslo 210 323 323 nebo mobilní aplikace. To jsou dva způsoby, jak vybírat svůj oblíbený song od let 90. až po současnost. No a když už zmiňujeme ty 90. pojďme u jedné zůstat, konkrétně song od Tay Dead, což je výběr Jendy a nejenom jeho, protože je společně i se svojí maminkou. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Kde nás ladíte?
2: Kousek od Brna, východně.
1: Dobře, a co teďka takhle v noci děláte?
2: Mám jít upřímný?
1: No můžeš.
2: Tady chystáme brambory na zítra.
1: Ty jo, no vidíš to, ale to je potřeba. Akor při dnešní ceně těch brambor, tak věřím, že když pořádně máknete, tak ta cena bude co nejnižší, že jo?
2: To je to určitě, to jo, někdo ten národ uživit musí.
1: Je to tak. Zmiňoval jsem Tay Dead, což je z výběr hlavně spíš tvojí maminky. Komu to budeme posílat?
2: Asi všem, který to v mládí na to valili a mají to jako takový srdeční záležitosti a vzpomínky.
1: Dobrá. Jendo, děkuji, že jsi zavolal. Doufám, že ti při poslechu rádia Kiss bude to všechno utíkat. Měj se krásně.
2: Tak jo,
1: ahoj.
2: Díky. Mějte se, hezký večer.
0: Kiss. Radio Kiss.

0: Clock, So Strung Out, což je muzika, která právě teď dohrála na vlnách Radia Kiss, a já už vítám v éteru dalšího posluchače a tím je Honza. Honzo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Jak trávíš zatím takhle pondělní noc?
1: No, momentálně sedím v autě, protože jsem vyzvedl kamarádku, která potřebovala odvoz od svého přítele, takže jsem ji hodil k ní domů a já už jedu taky domů.
0: Takže jdeš relaxovat, odpočívat, nebo budeš ještě chvilku ladit Radio Kiss?
1: Chci mít spát, protože zítra mě celý den čeká ježdění s dodávkou.
0: Ajajaj, je mi to úplně jasný. Sám jsem takhle strávil spoustu času.
1: Ještě chvilku budu poslouchat. Ještě chvilku budu poslouchat a pak celý den zítra.
0: Dobrá.
1: Já jdu jenom na kysku.
0: Dáme si další muziku a tou je Star Splash a Fly Away. Komu chceš tenhle ten hudební výběr poslat?
1: Pro mě nejdůležitější je to asi Jirkovi poslat nahoru a děkuju, že tady byl s náma.
0: Honzo.
1: A všem ostatním, co to poslouchají.
0: Moc krát děkuju. Měj se krásně, šťastnou cestu, ahoj.
1: Taky děkuju, měj se hezky.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Kiss. Radio Kiss. Ahoj Kubo, mohl bys prosím zahrát něco na rozpumpování pro všechny barumáky, co teď drtí noční směnu? Dík, Radek, tvé přání je mi rozkazem.

0: Rudimental Khaled Olajnou. Posloucháte pondělní noční juboxy na vlnách Rádia Kiss. Já jsem Kuba Krabáč a společně budeme trávit dnešní noc až do 6. hodiny raní. Kysáci, rád bych využil mobilní aplikaci Rádia Kiss, protože věřím, že dneska bude reagovat většina z vás. Protože samozřejmě je tady spousta třeba kamionáků, kteří jezdí sami, ale určitě mají nějakého kolegu. O co jde? Mně se totiž teďka stalo v týdnu, že jsem pomáhal na jedné stavbě a říkal jsem si, tyjo, jak mi to jde. No a pak přišel jistý Martin. Martin trošičku zatáhnul a já jsem si připadal jak úplnej, no umíte si doplnit sami. No zkrátka, to, co já jsem dělal zhruba 2,5 dne, on zvládl za dopoledne a něco. No a věřím, že právě tohle se stává i vám. Že jste třeba někde ve fabrice nebo nějaký firmě a teď jste udělali nějakou práci. Už jste toho udělali docela dost, říkáte si, tyjo, bolí mě záda, už jsem takový nějaký hotovej, zasloužený odpočinek, dám si třeba kávičku. A pak přijde ten jeden takový ten snaživec, který udělá a má to hotovo, raz, dva, tři. A nebo naopak právě, jak jsem zmiňoval, pokud jezdíte a jste někde s dodávkou, s kamionem, s něčím a říkáte si, no hele, nebudu to zase přehánět, on by mi šéf stejně nepřidal peníze, akorát maximálně práci, ono se tam toho vejde, no takhle, tak akorát, jo. A sice víte, že tam ještě nějaký prostor je, ale ne, on přijde nějaký ten, teď samozřejmě nechci konkretizovat, ale nějaký ten Jenda, jo, pardon, Fimonzum, a Jenda tam naloží ještě o 4 balíky víc. Využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss, já se moc těším na vaše příběhy.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rád.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.
1: Naše telefonní číslo 210 323 323 už jsme provětrali, tak se pojďme podívat i do mobilní aplikace Radio Kiss, kterou využil Pavel.
2: Ahoj Kubo, tady Pavel. Já bych tě chtěl poprosit písničku od Koderet Kanikuly, pokud by to šlo, pokud ne, tak něco od Rihany. A bylo by to pro všechny kysáky, ať si tu noční užijem a k tobě do studia, ať ti to uteče a úplně všem kysákům krásnej novej týden. Tak jo, díky moc, ahoj Pavel.
1: Je to tak, Pavle, startuje nám nový pracovní týden a samozřejmě Elišky mají svátek, takže na ně nesmíme zapomínat. Holky, všechno nejvíc, nejlepší. Koudret, Kaňkuli, to je muzika, která už teď běží a dlouho jsem ji neslyšel, takže si ji rád připomenu stejně s vámi.

0: Kiss.
1: Blíží se nám, kysáci, konec první hodiny. Panečku, jestli to takhle bude utíkat, tak je tady za chviličku 6. hodina raní. No ale stihneme splnit ještě jedno hudební přání, a to podle taxikáře Romana z Olomouce. Ahoj.
2: Ahoj, Kobi.
1: Ty máš vždycky připravený nějaký vtípek, pojďme na něj.
2: Jasně, takže vnuk se ptá dědu, říká, dědo, už ti bude skoro 90 let a babička je pořád strašně do tebe zamilovaná, jak to děláš? A děda se jenom tak už klibla a říká, normálně, a líně si olíznu obočí.
1: Jo, jo, ten znám. Dobře, pojďme na muziku, chtěl jsi Denzla, Put Your Hands Up in the Air, komu chceš tuhle tu muziku věnovat?
2: Jasně, takže bude to pro tebe samozřejmě, pro všechny kysáky, pro naši noční letku hlavně, jako je Pítr z Konťašné, Šrek, Dirk Bábina, David Haverbrodu, pro všechny kamionáky, taky taxikáře, pekaře, no a holka na benzínky taky, že jo.
1: Romčo, díky, že ses ozval zase někdy, ahoj.
2: Taky, ahoj, Kubi. Kiss. Radio Kiss. Yeah.

0: Morandi, Save Me nebo Robin Schulz, Waterman a samozřejmě nesmí chybět muzika podle vás. Je tady další hodina nočních jukeboxů.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Radia Kiss.
2: Be happy.
0: A další hodinu startujeme s Backstreet Boys. Quit playing games. Právě teď na Kissu.

0: Morandi Save Me. Posloucháte pondělní noční jukeboxy. Máme 5. října a kdo pak, že to má dnes svátek?
1: Dobrý večer, ahoj, ahoj. Já bych poprosil nějakou slovenskou písničku a bylo by to všem Eliškám, které mají dnes svátek, protože je to nejkrásnější český jméno, co máme. A potom všem slovenským řidičům kamionu a i ostatním řidičům, kteří pracují a vůbec všem, kdo pracují a nespí, protože dneska je to na dálnici z Brna do Prahy samej Slovák a já je všechny pozdravuju. Mějte se hezky a hlavně dojeďte. Čauko.
0: Zdenku, moc krát děkuju, samozřejmě, jakou lepší muziku dát než Emily, Mark Vosk a song Slovenka. Takže pro všechny Elišky a pro všechny slovenské řidiče.

0: Noční Jukebox.
1: Jukebox. 210 323 323. Notoricky známé číslo, které už doufám máte všichni uložené, anebo si ho dobře pamatujete stejně jako Štofa. Ahoj.
2: Nazar Jakube.
1: Pojďme na muziku. Ty vždycky vybíráš Dětka Jenkýho a Gasolínu. Komu dnes budeme v tuhletu muziku věnovat?
2: No hele, tak tobě do studia.
1: Děkuju.
2: Tak hlavně pro moji vnučku Elišku. Ta chudinka teda chrápe teďka, že jo?
1: Jasně.
2: Jinak pro holky na benzínky, pro Alici na AMFáčko a pro holky na Molku. Všem, co musí v tuhle nekřesťanskou hodinu být v práci. No a to je tak nějak všechno, ať nám to všem utíká.
1: Štofo, moc krát děkuju za tenhle ten hudební výběr a doufám, že ti noční uteče. Ahoj!
2: Taky díky, měj se, ahoj!

0: Ladíte Radio Kiss, máme 5. října a dnes je hned několik světových dnů. Za prvé světový den učitelů. Druhý, potom je tady třeba Národní den buď funky, den šik špiona. To mi sice nic moc neříká, ale co se mi líbí, tak jsou Národní den udělej něco hezkého a nebo Mezinárodní den úsměvu kysáci. No a to by mě zajímalo, kdy vám udělal naposledy někdo nějakou radost? Kdy vám vykouzl takzvaně úsměv na tváři? Třeba nějakou maličkostí, třeba nějakou čokoládou, kytkou nebo jenom tím, že si na vás vzpomněl. Schválně využijte mobilní aplikaci Radia Kiss. Já se moc těším na vaše hlasovky. Kdy vám naposledy někdo vykouzl úsměv na tváři? No a teď už si dáme další muziku. Tohleto jsou Erasure, Love to Hate You, právě teď na Kissu.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Star Club, Doktor Alban, Chiki Chiki. To je hudební výběr stání, která je právě teď na cestách. Ahoj.
2: Ahoj, díky moc.
1: Komu bys chtěla tenhle ten hudební výběr poslat?
2: Všem kamionákům, řidičům, zubařům, internistům a prostě absolutně všem dobrým lidem.
1: Stáňo, moc krát děkuju, že jsi využila telefonní číslo 210-323-323. Děkuju moc, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: A kysáci, jaké bude další hudební přání? Dejte vědět třeba prostřednictvím mobilní aplikace.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Tohle byly Groove Coverage, vy posloucháte pondělní noční juboxy s datem 5. října. A 5. října vychází na Den úsměvů. A tak jsem se vás ptal, co vám v poslední době vykouzlilo úsměv. Jarku?
1: Čau. Mě vykouzlila úsměv na tváři účetní, když mi asi před 3 hodinama poslala, že mám platit 70 000 DPHčku. To je přece úplně nejkrásnější, co člověka může potkat. Tak hezký večer a šťastný dojezd. Čau.
0: No, to nebylo veselé. Irča?
2: Tak můj úsměv na tváři byl 24. září, když mi můj manžel poslal přes kurýra do práce velkou kytici a vůbec jsem neviděla, o co jde. Až potom jsem uviděla přáníčko, krásné narozeniny, což mě překvapilo, a přela bych tohleto všem ženám, aby takhle dostávali kytice od svých protějšků, protože je to opravdu úžasná věc. Ahoj, Irča.
0: A co vám, kysáci, vykouzlilo úsměv? Nicméně věřím, že vám vykouzlí úsměv určitě hudební přání podle Radomila. Jubox. Radio Kiss. Tak mu pojďme dát slovo.
3: Ahoj, Kubiku. Zahnal bys mi, prosím tě, od Brooklyn Bounce Tank a Ride a bylo by to pro všechny chysáky, tobě do studia, pro všechny pracující a pro moji skvělou ženu Janču, která určitě spínká, díky moc. Za zahrání Radomil a zdravím z Irlandie a volme doprava.
0: Jaká bude další hudební přání? Dejte vědět.

0: Další hodina a další hudební přání podle vás, to jsou noční jukeboxy tady na vlnách Rádia Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be
0: happy. A startujeme klasikou, tohleto je Gigi D'Agostino a jeho The Riddle na Kissu.